Radio Spin. Can't touch this. Can't touch this.

na ksichtě směje se clown. Ani slovo mezi sebou, víme toho dost. Jedeme srovnat kóně, jedeme srovnat skóre. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow.

nám pomalu se točí kola, jim pomalu se krátí čas, oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat, rovnou cestou přímo jdem situaci tvrdě eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic, my projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak, my hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, dělat boom, jak si chtě směje se.

0: tancu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v rapu.

0: a něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Rádio Spin jde s tebou.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
1: Rádio Spin. Československý

Děli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil párský.

0: Čustic, rádio jste ve tvojich uších, pondělí 28. září máme tu státní svátek a to znamená jediný, že svátek má Václav, takže všem Václavům přeju všechno nejlepší, s tebou je Krištof, no a my si jdeme dát hezky pohodovej sváteční den. Co nás čeká, je to úplně jednoduchý, budeme pokračovat tam, kde jsme začali včera a sice máme tady hudební prodloužený víkend s Rytmusem, to znamená každou hočku si dáme hezky dva songy, s Rytmusem jsem řekl, myslel jsem s Ektorem, samozřejmě, těsně vedle, co se dá dělat. Samozřejmě mrkneme na nějaký ty novinky, zároveň hraju na přání, takže pokud si tady tenhle ten den chceš ještě trošku víc zpříjemnit, já teda doufám, že všichni máte volno a pokud ne, tak co se dá dělat, no i do té práce se dá zahrát, tak můžeš volat 210 32 30 30 nebo naši mobilní apka, tam můžeš taky objednávat songy, to všechno po počasí. No, co se toho počasí týče, po celé České republice máme průměrnou teplotu nějakých 7 stupňů Celsia. Nejmíň momentálně hlásí kraj Vysočina, a sice nějaký jenom 4 stupně, ale vypadá to trošku líp než včera, protože ty maximální teploty nám vystoupají někam ke 23 stupňům a zároveň tady už celý den vidím, že by mělo svítit slunce. Tak doufám, že to tak bude, protože včera jsem upřímně z toho počasí trošku chytal dipku, tak doufám, že dneska se to bude lepší. Spin Radio.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: Spin. Dáváš si komunikátor na Rádiu Spin s Krištofem, ale v tuhle chvíli, ty kráso, musím říct, že jako prvním volajícím už po třetí v řadě, a to je Dave. Čau, Dave.
1: Čau, Krištofe.
0: Nazdárek, hele, tak pamatuješ, co jsme si slíbili včera?
1: Jasně, kamátu, Hurvínka.
0: A, že tady zkusíme udělat Hurvínka oba dva, co? No tak, kámo, mám jít první já nebo ty?
1: Kdo to řekne?
0: No dobře, tak já půjdu úplně první, ale ta věta, kterou máme říct hurvínkovským hlasem, jak jsi chtěl, tak bylo ahoj, jak se máš, že?
1: No.
0: Tak schválně, počkej, naladím hlasivky.
2: Ahoj, jak se máš?
1: Ahoj, jak se máš?
0: Kámo, teď je to tvoje.
1: Ahoj, jak se máš, tátora?
0: Kámo, to je super. Já miluju to, že vždycky zavoláš a já se prostě cítím, jako by mi bylo zpátky, já nevím, prostě 12 nebo 8 a úplně tady, kámo, jsem takový maličký dítě. Ale to jdem teďka rozbít, protože ty jsi tady vybrala samozřejmě tvrdácký song, tak co tam dáme, komu to hodíme, Dave?
1: Tak bude to trošku pro mě pro Hurvínka z Playbla, pro Páničku, pro Kadeřinu, pro Žerika a hlavně pro...
0: A se yes, a vybrali jsme tady Marpa sem, takže Davíku, posílám to tam, děkuji ti moc za kol, bráško, protože mám díky tobě mnohem lepší
1: a
0: ráno.
1: Napište Spinneři, který byl lepší.
0: No ne? to jasně, do apky můžete hodnotit do mě lepšího Hurvínka, kámo. Dave, díky moc.
1: Díky, čau.
3: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpo.

0: Dáváš si Rádio Spin, Krištof s tebou, máme tady prodloužený hudební víkend s Ektorem i dnes, pondělí ve státní svátek. No a já tu mám pro tebe každou hoďku nachystaný dva tracky. A kde jinde začít, než u úplně prvního songu z Ektorova úplně prvního projektu Vidím to jako včera. To vyšlo v roce 2008 a Ektor se tady spojil s DJem Enemym. Vydali tehdy desku Iron Maiden a reakce, co jsem si tak zjišťoval, byly tehdy velmi pozitivní a upřímně myslím si, že se není úplně čemu divit. Já teda v roce 2008 jsem si ještě hrál s autama, ale Ektor prostě s odstupem času, když se na to dívám, nastoupil jako takovej hotovej produkt. Už na téhle desce si totiž můžeš všimnout toho jeho citu pro rýmový schémata. Zároveň je to úderný a při poslechu máš prostě pocit, že každý slovo je přesně tam, kde má být. Za mě upřímně asi nejlepší debut na české scéně. No a druhý track, co si dáme, ten bude z úplně opačného konce Ektorovy diskografie. Jmenuje se Kvůli nim, pochází z alba Sativa na featu Robin Zoot. No a tohleto album, to na mě vždycky působilo jako takový vyčilený Ektorovo album, jako kdyby trošičku slevil, ubral, ale v tom dobrým slova smyslu, protože Boris tehdy vlastně vyprodal O2 Arenu, pokud se nepletu, takže je to takový album z cílový rovinky, takový poohlédnutí se zatím, co vlastně dokázal, a i ty beaty jsou prostě vyčilenější, tak se to pojď užít.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v ETR.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu v regionech, tady mi nehoda svítí v Ostravě na ulici Porubská, jedna taky na ulici Frýdlanská ve Frýdku Místku, jinak jsou ty regiony poměrně v pohodě. Dálnice, ty jsou taky v klidu až na D1, tady mi svítí nehoda na 25. kilometru ve směru Praha. No a co se samotný Prahy týče, ta je v aktuální chvíli úplně čistá jako slovo boží. Každopádně pořád platí, kdyby cokoliv, kdyby se o něčem věděl, 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Dáváš si Radio Spin, Krištof s tebou, a já jsem se bál, že tím, jak je státní svátek, takže dneska prostě nebudou žádný telefonáty, žádná apka, ale jede to tady, protože tady mám Michala. Čus, Michale.
1: Dobré ráno.
0: Chtěl jsem na tebe...
1: Já ti dám, že bych tě nechal být, když je státní svátek.
0: No právě, ne, fakt, to je dobře, prostě musíš ty moderátory zaměstnávat takhle. Já jsem rád, že jsi nahodil tohleto téma, protože hnedka první, co mě napadlo teďka za téma, bylo to, co jsme tady řešili asi 10 sekund zpátky off éter, a to tady nechci vytahovat. Takže, Michale, co tam dáme, komu to pošlem?
1: Ale tak bude to PSH znova a pošlem to tobě do studia, malýmu Daveovi, ať má hezký den, a všem spinnerům, ať mají hezký den zpátek, když tady je dneska tak krásně.
0: To je hezký, no, a já to posílám i tobě, Michale, ať máš zítra hezký den. Mrk, mrk.
1: Ha, ha, ha. To je o sebe pěkně zákeřné.
0: Ne, ale to je fakt pěkné přání, jenom až zítra prostě budeš tam, kde budeš, nebudem nic prozrazovat samozřejmě, tak můžeš tady nenápadně zavolat, že jo? Pokud tam budeš ráno, bude tady Vicky, tak ona vám tam
1: ano,
0: zahraje.
1: Ano, tam v 8 ráno, takže tam budete vy dva. Ty a Dominik.
0: V 8 ráno, super, máme vstup ano. 8.05, tak já to potom zmíním, Michale, bude to super a pozdravím doktora, když tam pustíš normálně aspoň z telefonu Radio Spin, tak ti budu nejvíc vděčný.
1: Dobře, já vám zavolám osobně, až máte si ten zážitek se mnou.
0: Ježíš, počkej, ne, ale nevolej přitom hlavně. No, to je jedno, abychom tady ty jinota zrušili. PSAčka.
1: Od začátku až do konce.
0: PSAčka znova, Michale, pouštím to tam, nebo se dostaneme někam v tom supu, kam vůbec nechci. Měj se krásně, chlape, čau.
1: Taky, ahoj.

Rádio Spin ve tvých uších, pondělí 28. září, svátek má Václav, takže všem Vaškům, i těm svatým, i těm nesvatým přeju všechno nejlepší. No a na mě chvilku zpátky vyskočila na Instagramu zpráva, se kterou bych se strašně rád podělil, protože mega bych byl rád, kdyby se tohleto stalo mně, jo. Jedna paní, říkejme ji třeba Mary, tak se tak jako vydala do kina, jenomže měla den po porodu. No a co se stalo? Nestalo, když se dívala na speciální projekci Harryho Pottera a Kamene mudrců, tak asi 40 minut po začátku filmu prostě začala rodit. Stalo se to, že dítě, který se narodilo, tak má jako místo narození oficiálně napsaný kinosál, ve kterým to prostě proběhlo, což už tak je crazy. No a za druhý, co se stalo, je to, že za prvý ta rodinka dostala 4 vstupenky na další promítačku Harryho Pottera, protože samozřejmě to nestihli dokoukat, že jo. Ale zároveň to děťátko dostalo jako takovej příslib, že bude mít slevičku na všechny ostatní potom lístky do kina, až bude větší. A to bych si strašně přál, aby se mi stalo. Buď to tohle, a nebo bych si mega přál, aby se mi stalo to, že bych se narodil někde v letadle, někde nahoře, někde prostě na dálkový lince a oni by řekli, no tak když jste se narodil v letadle, tak tady máte doživotně free letenky a já bych byl jako jo! Top 5 věcí, které se nikdy nestanou. Takže jdem se radši podívat na počasí. Po celé České republice průměrná teplota už teď nějakých 12 stupňů Celsia. Na většině území to vypadá jasno. Mě tady teďka před chvilkou navštívil ve studiu Mára, který byl úplně skvělý, donesl mi štrůdl, takže Bráško, děkuju moc. A šel jsem s ním akorát rychle pokecat ven, abych se podíval, jak tam je. A vypadá to, že to bude fakt lepší než včera, protože slunce svítí. A co se denních maxim týče, tak ty vystoupají někam ke 22 stupňům Celsia, s tím, že to slunce by nám mělo svítit po celý den.

0: Za minutu máme 10 hodin a ty dál posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Dáváš se Rádio Spin, máme něco málo po desátý, hoďce s tebou Krištof, no a jdem se posunout na další přáníčko dnešního dne, který poletí.
1: Čau Krištofe, tak jak poslouchám, tak nejseš jediný, kdo ještě musí takhle na státní svátek pracovat, tak si tam dáme ASAPa, Bittersweetov symfonie pro všechny workoholiky, pro všechny spinnery a pro všechny na hezký státní svátek, takže čus.
0: Jo, jestli posloucháš Rádio Spin pravidelně, tak asi víš, že tohle to byl Mára. On se tady za mnou dokonce asi nějakou půl hoďku 40 minut zpátky stavil, donesu mi štrudlík a kámo, ještě jednou děkuju. Byl skvělej, dával jsem se ho teďka na chodbě tady, když hrál Tlustý Karl. Takže za to si určitě zasloužíš jednoho ASAPa Bittersweet symfonie, hážu nám to tam. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, je to easy, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka, tam to můžeš objednat.

0: hudební víkend, Radio Spin, Krištof s tebou, jdem si dát další dvojitou porci Ektora. Minulou hoďku jsme začali u Ektorova prvního projektu, který se jmenuje Iron Maiden, a který vydal společně s DJem Enemym v kolabu. A u toho projektu taky zůstaneme, protože si z něho dáme track, který se jmenuje Sousedi, a za mě to tak krásně zapadá do té Ektorovy image, kterou on si úplně nevybudoval. Ektor vlastně s tou imidží už přišel na scénu a když jsem viděl ty první klípky a poslouchal ty první písničky, tak vlastně na mě působí jako takovej 20-letý floutek, tak správně přidezlej, který to prostě v životě má v uvozovkách srovnaný, jakože ví, co chce, no a tady ta písnička Sousedi přesně zapadá do týhletý image. Prostě Ektor až tvou sousedi, furt něco dělaj, furt mají tu svou hůl, ale všichni víme, co má Ektor. No a k další písničce skočíme o pár let dopředu a dáme si feed s Dolarem Princem, který se jmenuje V kolik. A to je věc, kterou, když jsem to album poprvé slyšel, tak mě vlastně bavila úplně nejvíc. Protože Dolar je tam strašně sympatický. Nevím, čím to je, prostě asi to bude tím beatem, který jako fakt je, že vystupuje z toho alba. Taky to je tím, jak to Ektor celý otevře, jak prostě jenom nastoupí beat a Ektor ti zandá, řekni mi v kolik, kolik a za kolik. No a hele, Dolarovi prostě stačí dobrý beat a možnost udělat takový to flexící track a všechno to dopadne dobře. Tak jo, pojď si to dát.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spe-

0: Určitá dávka poctivýho, osobitýho, českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spen.
1: Prosím tě, řekni mi jen v kolik, kolik a za kolik.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, která bude fakt rychlá, protože ten dnešní provoz je opravdu sváteční, díky bohu za to. Jediný crash v regionech tady vidím v ulici Máchova v Plzni, jinak je to úplně fresh. No a jedinou bouračku na dálnici tady vidím na D1, 25. kilometr ve směru Praha, ale veškeré ty práce na silnici a nějaký lehký omezení v dopravě by tam měly končit během pár minutek. Když se podívám na Prahu, tady se neděje vůbec nic, každopádně stále platí, že pokud víš něco, co já nevím a co jsem neřekl, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Radio

0: Rádio Spin. Rádio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem, jdem si dát další písničku na přání, která tentokrát půjde od Jirky a původně jsme tady společně off ether vybrali Dolara Prince, jenže pak se něco zlomilo a Jirka si uvědomil jednu zásadní věc.
1: Ale ne, mohli jsme poslat Márovi k narozeninám. A on má rád, ty vole, chleba?
0: No jasně, že má rád glebíčka, takže to znamená, že...
1: Tak tam vyberi něco od chleba pro Máru k narození nám opožděn ještě.
0: Máro, hele, tvojím sobotním narozkám, jo, ti přejeme všichni ještě jednou všechno nejlepší. I my, kteří jsme to třeba mysnuli a netušili jsme, že máš takový narozky a vzhledem tomu, že vím, že máš rád Gleba, tak tady posíláme Gleba s jedním sámejem, song se jmenuje Beggy, tak si ho užijí.

0: Rádio Spin ve tvých uších, pondělí 28. září, dohrává nám tady hezky Eminem, řekl bych tak nějak všem Václavům k svátku. No a teďka na mě vyskočila další zprávička, která mě trošku vyděsila a zní to jako vzpoura strojů, protože existují takový chytrý ledničky, jo, který teda vypadají fakt zajímavě, musím říct. Má to takový display, je na tom umělá inteligence, což mě trošku děsí. No a dovede to spoustu možných věcí, jenomže teď se stalo, že ta firma, která to vyrábí, se snažila udělat takovej menší update, aby ta umělá inteligence byla prostě lepší. No a co se stalo, bylo to, že na celém tom displeji vyskočil jeden velký smutný smajlík a ta lednička prostě a jednoduše přestala fungovat. Jo, přestala se otvírat, přestala chladit, přestaly tam všechny možný procesy. Naštěstí teda se to limitovalo jenom na Jižní Koreu a nerozšířilo se to dál, ale upřímně nevím, zatím jsem v Česku neviděl nikoho, kdo by měl ledničku s umělou inteligencí. A když nad tím tak přemýšlím, tak bych asi žádnou nechtěl, protože ta představa, že dejme tomu, že je půlnoc a já si řeknu, OK, jdu si dát nějaký dobrý snack, přijdu k té ledničce, chci ji otevřít a ona mi řekne, ale ne, Kristofe, je půlnoc, teď už nemůžeš jíst. A já řeknu, no ne, ale já mám hlad, otevři se. Ona bude jako, ne, ne, já se ti neotevřu, protože ty už máš svoje kalorie dneska splněný. Kámo, že bych se doprošoval té ledničky takhle o půlnoci, fuha, nestrašte, v životě to nechci zažít. Jdeme se podívat na počasí po celé České republice, už máme krásných 15 stupňů Celsia, místy dokonce i víc, na Moravě vidím, že by to mělo být to nějaký 2-3 stupínky víc. Na většině území skoro jasno, občas tam ten mráček je, ale není to tak hrozný jako včera. No a teploty se vyšplhají někam ke 22 stupňům v Čechách, na Moravě by to mělo být stejně, dokonce na Plzeňsku tady vidím až 24, tak tam si to určitě užijte. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné.

0: Zlatá rezerva CZ.
1: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Rádio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které...

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Fajn.
1: Rádio Spin ve tvých uších, Krištof za majkem, jdeme si dát další písničku na přání, protože chvilku zpátky jsem tady na drátě měl Daniela.
2: Ahoj, tady Daniel, já bych chtěl zahrát Kačence a všem jejím kámoškám Kalina Dilema.
1: Já jsem upřímně chvilku úplně nějak svičnul mozek, asi to bude tím, že tady máme hudební víkend, prodloužený hudební víkend s Ektorem. A chvilku jsem si myslel, že myslíš Ektora Dilema, ale na Kalina a jeho Dilema, na ten track jsem úplně zapomněl, takže se těším, až si ho tady dám. Posílám, jak si říkal, Kačence a všem kámoškám, tak užívejte.

0: Spin. Dáváš si hudební víkend na Rádiu Spin s Krištofem, ale hlavně s Ektorem, který ho tu probíráme. No a tuhle tu hoďku se konečně dostaneme i k trošku jiný desce, než třeba jenom k Detektoru nebo k Sativě, protože já ti pustím song z alba Topství, což je Ektorova druhá deska a zároveň vlastně první vyloženě solo deska, protože předchozí album Iron Maiden si produkčně vzal pod sebe DJ Enemy a upřímně ono to jde i slyšet, že tahle ta deska Topství je v něčem trošku jiná. Nejspíš teda asi v tom, že Enemyho synťákový beaty jsou tu vystřídaný zase trochu jiným zvukem. Tak či tak, Ektor tady rozhodně nestrácí rapový skill, je to akorát víc streetový. Prostě posuď sám. Já ti z toho alba pustím song Psaní z lásky. Druhá věc, ta bude hezky na pohodku, song Pro štěstí, který vyšel jako single před Outučkem a potom následně na desce Sativa, která, jak jsem říkal hoďku zpátky, je taková vyčilovanější. Já myslím, že to je ideálka pro dnešní sváteční den.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho, českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, začnu v regionech, tady mi nehoda svítí na ulici Na Struze v Trutnově, jinak by to mělo být všechno úplně fresh. Když se mrknu na dálnice, ty jsou taky poměrně v pořádku, jediný co tu vidím, tak je na příjezdu do Prahy po D1 nějaký 31. kilometr, tam si počkáš nějakých 15 minut. No a co se samotný Prahy týče, tak tady mi nehody svítí 3, v ulici U Zvonařky Praha 2, Hlubočepská, to by měla být Praha 5 a v neposlední řadě taky ulice Dostihová Praha Velká Chuchle.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Robin. Dohrál nám Hardrico Bandolero, máme tady komunikátor, další písničku na přáníčko.
1: Prosím, od Timbaland Bounce. Prosím tě, tobě a všem, ať si užijou krásný den dneska.
0: Je to tak, je to potřeba, hele, státní svátek 28. září. Prostě co víc si přát, když si dáte jako takhle písničku do uší a třeba jít se někam projít, nebo si ten den užít úplně jinak. Já nevím, jak si užíváte den, to mi klidně dejte vědět, ale já stoprocentně, jakmile tady skončím a po mně přijde Zuzka, tak si dám ještě do uší a půjdu se hezky projít domů. Mám to takových 40 minut a ještě při tomto počasí bráško. Posílám tam Timbalanda, Dr. Dre, Bounce. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak příští hoďku tam mám zase dvě volný místečka, tak hnedka po výzvě můžeš cinknout. Tempo has reached critical level.

Dáváš si Rádio Spin, máme tu pondělí 28. září, státní svátek, něco málo kolem 12. hoďky. No a já jsem tady off air tak trošku swipeoval naším playlistem, díval jsem se, co tady máme za songy a u toho mě napadlo, vlastně který rapper je v tuhle tu chvíli ten nejlepší, protože když jsme byli na základce, tak to pro nás třeba všechny byl Eminem. A teď jsem si říkal, tyjo, tady je tolik nových rapperů, tolik starých rapperů, kdo je vlastně ten úplně nejvíc top? No, pak mi samozřejmě došlo, že to asi úplně nemůžu hodnotit, protože je to strašně subjektivní věc, který rapper je top, ale našel jsem tady žebříček od Komplexu a to je 100 nejvíc hottest rapperů, to znamená rapperi, kteří mají největší aktuální hudební aktivitu, nebo čísla, nebo velký kulturní a mediální vliv. No a když se na to dívám, tak to je celkem zajímavý. Na pátém místě je tady Playboi Carti. Což vlastně chápu, protože Playboi Carti je přece jenom ten týpek, který pozvedl rapování s autotunem zase na jiný level a o kousek dál za mě, než třeba Travis Scott a spoustu mladých si ho dneska jede, je to taková nová vlna, takže asi naprosto zaslouženě pátý místo. Na čtvrtým je Jay-Z. A tyjo, to jsem si říkal fakt, na čtvrtém místě Jay-Z, jakože cením ho určitě, je to legenda a ty starý pecky si moc rád pouštím i doteď, ale že i v dnešní době má takový slovo, to jsem asi úplně nečekal. Na trojce se umístil týpek Rod Wave. Zase asi pro mě jako pochopitelný, to je týpeček, který to vykopnul hiphopem a R&Bčkem a teď je takovým pionýrem žánru, který pokud se nepletu sám nazval Trap Soul a je to něco fresh, je to něco novýho, ale opět nevím, tady v Česku asi to nebude tak extrémně poslouchaný týpek, ale věřím, že třeba v Ameru to bude úplně brutál. Na dvojce Don Toliver. U něho bych byl ještě měsíc zpátky překvapený, že je tak vysoko, ale přesně právě ten měsíc zpátky na mě skočila nějaká reklama a tam hrála songa od Dona Tolivera, takže jsem si tehdy vlastně poprvé nějak sjel jeho diskografii a neskutečně mě to baví. Ten týpek má charisma, ten týpek umí pracovat s hlasem, s autotunem, se vším a ty songy mi prostě dávají smysl, takže řekl bych zaslouženě druhý místo. No a na prvním místě jsem čekal třeba Eminema, nebo co já vím, možná Kanyeho, ale ne, on je to Drake. A když se nad tím zamýšlím, tak jo, Drake je asi ten rapper, který jde nejvíc vidět. Přece jenom ty věci, které teďka dělá i na internetu, že jo. Pokud jste možná zaznamenali, tak on asi

hlavě. Zároveň ty PR stanty, který dělá ke svým albíčkům, když teďka vydal to trojalbum, asi naprosto chápu, že je na první příčce. Jsem se nemohl vzpomenout na slovo příčka, ty krásu. Jdem se ještě podívat na počasí. Po celé České republice je průměrná teplota nějakých 17 stupňů Celsia, přičemž už tady máme skoro jasno na většině území, tak to má být.

0: Teploty už se moc nahoru hýbat nebudou, zhruba nějakých 22, no a když si otevřu radar, tak to vypadá, že dnes, ani zítra, ani pozítří, zkrátka celý tento týden nebude pršet.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Spin. Rádio Spin ve tvých uších, pondělí 28. září, jen tak pro připomínku, svátek slaví Václav a to se nám bude hodit, protože tady mám přání od Nely.
1: Tady Nela, já bych chtěla pro tátu k svátku od Izrael, něco, my jedeme s O2 Arena.
0: Yes, sir. Pak jsme tady s Nelčinou chvilku kecli o tom, že ta O2 Arena byla fakt skvělá, ještě jednou fakt jako všem závidím, naposled to řeknu, dokonce mi teďka shodou okolností asi 5 minut zpátky psala kamarádka, která tam byla včera, vyspávala to doteď a psala, že to fakt bylo neskutečný a že z toho vlastně pořád ještě hotová a na měko. Takže chápu, hodím ti tam jednoho Iza. Vybrali jsme spolu song Necítím nic, říkal, že bude v pohodě. Tak to posíláme jak tobě, tak tátovi Vatovi k svátku. Všechno nej?

0: ve vašem městě.
1: Čau chlape, u nás v Lipnici nad Sázavou máme hrát, takže je to jasný, no. Výdejní box ve stylu hradu. To je nebylo vůbec špatný.
0: Kámo, to je moc hezký, ale ještě pro balíček by si se musel projít bitvou místo toho, aby si za něj platil.
2: No, čauko, u nás v Hostinem by to mohli dělat dva obři, protože máme na radnici normálně dva obry. Koukni se, když tak někde na fotky na internetu, a ty by byly super, kdyby oni jakoby je předávali normálně nějakým způsobem, nevím jakým, ale je to pekář a je to řezník, opravdu na to koukni.
0: Brácho, ale tohle mi přijde fakt jako strašně hezký. Pekář by ti podával balíček a řezník by vybíral prachy. Úplně to vidím.
3: Ahoj, jdeme, tak já bych to viděl na Libereckou zoo a ten výdejní box by byl pořád rozjetý.
0: Mám pocit, že něco podobného tady říkal i náš Mára ohledně Černýho mostu.
4: Ale kdyby tady ten box byl někde na Černáku, tak bude prostě jenom vybrakovaný. To nic nezbude, žádný králíci, nic.
0: Já si myslím, že tohle už nepotřebuje žádný velký komentář, ale užívejte zbytek prodlouženého víkendu, odpočiňte si, no a my se slyšíme zase zítra od 6 ve Spinránu. Mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spinránu. Na

0: Rádiu Spin.
1: Dáváš si hudební víkend na Rádiu Spin s Krištofem, ale hlavně s Ektorem, který ho tu probíráme každou hoďku hnedka dvakrát. No a my jsme hoďku zpátky, respektive já jsem tady hoďku zpátky naťukl a nakoukl s váma do alba Topství. A já bych u něho zůstal ještě aspoň na jeden track, a sice Most a Hrad. To je skvělý, moderný track a zároveň se o beat tehdy postaral DJ Witch, kterýho bych v té době... Já bych se ho nebal nazvat asi nejlepším beatmakerem u nás tehdejší doby. No a Ektor ten to asi cítil stejně, takže jsme se potom o rok později dočkali jejich plnohodnotný spolupráce na desce Tetris. Pak si dáme druhý song, to je zase úplně jiný svět, je to spolupráce s Dolarem a nese název Rest in Peace. Ten song je zajímavý tím, že on vyšel v září 2024, ale potom hnedka v říjnu došlo k nějakému menšímu beefu, neví se úplně, co se tam vlastně stalo. Ektor ten videoklip a dokonce i ten track ze všech možných platform nechal odstranit. Potom si kluci dali unfollow na Instagramu a Dollar Prince ještě nakonec ani nevystoupil jako host na Ektorově koncertu. Takže pojďme si ho užít. Buďme rádi, že tady ten track vůbec máme, protože vůbec tu by nemusel.
0: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

0: dávka poctivýho, osobitýho, českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spéna.
1: Vypadne na krku, boty jsou Gucci, koupil jsem mesko Kaliori v brku. Píš na telegramy, psi jsou na rohu, na kapse štozně milion korun. Dvojky litry, bůry, zahojily noční můry. Zemíš, kam se závidí, furulej, drt, ten čin svítí

0: Ne, už to skončilo. Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu v regionech. Tady mi nehoda svítí na Benešově nábřeží ve Zlíně, jinak jsou ty regiony pořád poměrně fresh, díky bohu za to. Dálnice, tady mi nehoda svítí na D1, kilometr 191 ve směru Praha. No a v Praze, tam se nám toho bohužel urodilo víc, takže to vezmeme hezky od kraju. Nehoda v ulici Zlenická, to by měla být Praha 22, nehoda v ulici Chlumecká, to by měla být Praha 14, ulice Davidská, Praha 6, v neposlední řadě ulice U Zvonařky, Praha 2. Kdyby cokoliv... Tam děláš, Zuzko. Kdyby cokoliv, dávej vědět 210 32 30 30 nebo naši mobilní apka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Rádio, rádio, rádio, rádio.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Let's go, Rádio Spin ve tvých uších. Krištof s tebou a jdem si dát poslední song na přáníčko.
1: Zdravím, tady Franta a Martin. Ahoj. A chtěl byste nějakou pěknou písničku, jako, že dneska máme dobrý den, tak od Resta bych si taky představoval písničku Dobrý den, jestli by to bylo možný zahrát, byl bys mám hodně vděčný. Děkuju moc.
0: Kámo, tam jedete solidní techničko vzadu, to je super, já jsem si až teďka tady všiml, co tam hraje. Borci, já jsem prolezl playlist a bohužel tady nemám od Resta Dobrý den, ale říkal jsem si, že něco takového trošku pozitivně laděného by to chtělo a Rest to umí. No a našel jsem tady song Rest a René Dang, jmenuje se to O trochu líp a říkal jsem si, že to trošku přetavíme to přání. Bude to pro všechny, kteří třeba nemají tak dobrý den, ale chtěli by se mít o trošičku líp a s tím jim tenhle ten song může pomoct. Není to krásný? Trochu.

0: Posloucháš Radio Spin, pondělí 28. září, svátek má Václav, takže všem Vaškům všechno nejlepší a se mnou už tady je Zuzka.
1: Ahoj, ježišmarja.
0: Já jsem stáhnul špatnou šavli dolů, kámo.
1: Já jsem se taky lekla docela, ještě do toho ahoj, to bylo načasování, Krištofe.
0: Já vím, já jsem si říkal, že jak jsme oba dva z Moravy, sice každý jako z jiné části, že se tady prostě musíme dát jednu cymbálovečku pod
1: to. To teda,
0: aby
1: teda.
0: Se neřekl, víš no, co, stýská se mi po domově, nevím jak tobě.
1: Jo, mě taky moc.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Ale vy jste trošku jiná Morava než my Morava,
1: tak
0: ne?
1: My jsme Slezsko.
0: Vy jste Slezsko, takže no. Vy jste Prusko už vlastně.
1: Jakoby jo, no jako Slezsko, prostě to je takový složitý v tom Slezsku.
0: To znamená, že já mám vlastně tím, že jsem Slovácko, takže mám slovenské geny a ty tam máš co, německé geny?
1: Tak jako může
0: polsko-německé.
1: Jako polsko-německé, no, protože jakoby v tom Slezsku je to, Slezsko je pohraničí, tudíž jakoby Sudety a tam byli vyhnáni ty Němci, tak jako je to takový asi na mixlí, no.
0: Když Robin Zoo trepuje o tom, že Sudety jsou česká Florida a ty tam si ze Sudet, je to pravda?
1: Ne.
0: Ne, tím myslel jinou Floridu.
1: Asi.
0: Tím myslel Floridu u Ústí.
1: Asi jo.
0: Měli bychom o tom udělat track, kámo. Opavsko-česká Florida, nebo tak.
1: Jako dalo by se to říct v nějakém jako alternativním vesmíru, že to je Florida, ale asi ne, no není.
0: Tak něco jiného, víš? Zadáme prostě Jeseníky, kámo, český Detroit. Kámo, banger, potáhne to. Doufám, že nás pěneři pomůžou s rýmama teda.
1: Mega.
0: Jak se to stišilo teďka. Já nevím, dneska mě ty šavle přijdou, buď to já neslyším, anebo ty podklady jsou jeden hlasitější a jeden to. Ale od toho tu samozřejmě nejsme, abychom si stěžovali na tady to vybavení. Jsme tady od toho, abychom si řekli, že po celé České republice je aktuálně průměrná teplota nějakých krásných 20 stupňů. Do toho tam máme jasno, nebo skoro jasno. A to je všechno, co vám řeknu, protože déšť nebude, minimálně dneska ne, zítra taky ne. A taky už to nepůjde výš ta teplota, no, takže...
1: Ale je tam pěkně, je tam krásně.
0: Je to takový podzimní den, jak včera.
1: Je.
0: To se těším, jdu se projít.
1: No běž, no.
0: Jak mi to úplně před... No běž, no. Já si tady sednu chvilku, prosím tě. Nebo někdy se půjdem projít.
1: Ano.
0: Třeba kolem rádia aspoň nebo.
1: Můžem obejít rádio.
0: Dobře, to zní jako plán. No okej, spineři, slyšíme se. No vlastně už zítra, že jsem říct za týden, ale slyšíme se reálně za pár hodinek s Dominikem. Tak čus.

0: Spin na Majku je s tebou Zuzka. My máme dneska pondělí 13.05, 28. září a neb den české státnosti. Takže si ani neskoušit kupovat rohlík do obchodu, jelikož obchody jsou dneska zavřené. A každopádně, co nás dneska čeká tady na rádiu Spin, čeká nás Ektor v hudebním víkendu Velké pecky od něj. A taky se pobavíme o nějakých už trošku halloweenských tématech, jelikož už nám tady začíná pravej nefalšovaný podzim a nebude chybět komunikátor, takže si volej o svůj oblíbený track na číslo 210 32 30 30, nebo nahrávej hlasovku do apky, stejně tak, jak to udělal Patrik.
1: Čus, zdravím všechny spinnery, chtěl bych tam pustit nějakou pecku od Bobbyho Blaze pro všechny, kteří to poslouchají a poslouchají Spin, díky moc.
0: Patriku, dávám tam To je ono od Bobbyho Blaze.

0: možná jsem moc, ale Spin je nejvíc.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Na plakátě moje jméno Vec. Přišel jsem čeknout toto město.
3: Kde?
2: Rozjebat se jak zvěra.

0: Spin.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a my máme hudební víkend, v něm Ektora samozřejmě a od něj dva tracky. Jako první si dáme track Number One, Ektor a DJ Witch Bomba, kombinace, ze které vznikl tenhle track, který je takovej, no, jak to říct, není úplně ženy milující, spíš úplně naopak. Před chvíli jsem viděla ten videoklip a docela ráda bych si teda popovídala s tvůrci toho videoklipu. No nic, jdeme dál. Jako druhý dáme track X-Ops, novější track s výborným beatem. Mně se líbí spíš ten vibe a atmosféra toho tracku. Poslouchám ho často, nikdy jsem raději neřešila obsah, o čem ten track je. Mě prostě baví se ho pustit jen tak na odreagování a to je taky dobře. Taky si prostě pouštějte tracky jen tak na odreagování. Ektor na Rádiu Spin v hudebním víkendu teď.
0: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

0: dohlédnout na dálnice na D1 na 191. kilometru. Ve směru na Prahu je neprůjezdný levý jízdní pruh, jsou tam v sobě dva osobáky a určitě tě tam čeká zdržení. Co se týče regionu, ty jsou čisté, co se týče Prahy, ta čistá není, takže se na ní pojďme podívat. Na Nároce se srazila tramvaj s chodcem, takže je to tam trošku seklý. V ulici Chlumecká je potom nehoda dvou osobáků, to samé se děje v ulici Davidská. Co se týče centra, tak máme seklou Legerku, Vilzonku a maličko Nuselák, ale jinak je to všechno v pořádku. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin. Radio Spin.

0: Rádio Sper, jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: tancu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

0: Komunikátor na drátě s tebou Davidek, slyšíme se?
1: Slyšíme, ahoj, Zuzko, čau.
0: Super, ahoj, co tam dáme, pro koho to bude, klasika?
1: Klasika. Od Vesny, když tak tam dáme, já si tě brát nebudu, bude to pro všechny spinnery, co musí být v práci, že jo, to bych jim jako nezávidím, no nějaký zavoláte tam opatrně, pro tebe a trošku pro mě.
0: Trošku pro tebe, to bylo jak včera, trošku pro Davídka, ok, dávám ti to tam, užij si track a měj se krásně, užij si volnej den.
1: Díky, ty taky, čau.
0: Ahoj.
1: Díky. Čau.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, jak jsem říkala. Tak si dneska dáme takové už Halloween dušičkové téma, jelikož už se nám to období pomalu, ale jistě blíží. A přesuneme se na hřbitov. A nebojte, nebude to depka, bude to bizár. Protože se bude jednat o AI a většina umění, které AI vytváří, je bizár. A vy si určitě říkáte, proč říká umění. Protože, milí spineři, na sockách se rozmohl takovej trend, že lidi začali vyrábět skleněné hroby, které mají design, jestli se tomu teda dá říkat design, vytvořený od AI. A my se nebavíme o Americe, ale bavíme se o Evropě. Dokonce Slovensku i Česku. Ten hrob je prej z nerozbitného skla, na kterém můžete skákat a stejně ho nerozbijete. A můžete si vybrat jakýkoliv luxusní design od, no, umělá inteligence. A pozor, veliká jobovka, hrob v noci svítí. To chceš, ne? Pardon. Jako je těžký vám popsat, jak ten hrob vypadá, ale vlastně si představte a vybavte si, jak vypadá každý druhý AI plakát, který jedním kliknutím vytvoří za 10 sekund. Dejte ty plakáty dohromady a vznikne vám z toho jeden velký kýč s obličejem těch zesnulých, kteří ale bohužel, jak to tak u AI bývá, vypadají jako někdo úplně jiný. Spineři, moje jediné životní přání zní asi takhle. Až umřu, tak prosím nechci celoskleněný svítící hrob s mou fotkou, která bude zářit na všechny okolo. Co se týče počasí, tak máme kolem 20 stupňů a v Čechách trošku teplejc než na Moravě. Každopádně, jak jsem říkala včera, tak nám pokračuje nádherné babí léto. Ta teplota bude klesat až na 16 stupňů se západem sluníčka. Pršet nebude a zítra čekej podobné teploty jako dneska. To je z počasí vše Radio Spin s tebou Zuzka. Spin Radio.
1: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Zuzka nás čeká komunikátor a hlasovka od Ondry.
1: Ahoj, tady Ondra. Hele, zahraj mi tam od Viktora Deja Vu pro všechny spiňáky.
0: Určitě ti to tam dám, Ondro, pro všechny spiňáky Deja Vu od Viktora Šína a

0: Trek Loket z okna, jak říká Hector, Loket z okna vyplout a neřešit, vy víte co. A tento trik od Hectora nemluje jenom Ben Kristoval, ale všichni ho milujeme. Ten trik je totiž ikonický a když někdo řekne Loket z okna, tak si všichni vybavíme právě Hectora. Jako druhý se od Hectora dáme trek další kapitola, prostě trek o návratu zpátky na scénu, na vrchol, trek o klubech, koncertech, penězích, sebevědomí a hlavně taková malá připomínka, že Hector už si zažil i období, kdy byl dole. Takže za mě, suma sumárum, myšlenka treku, Hector jede další kapitolu a rozhodně nehodlá couvat. Hector na Radio Spin v hudebním víkendu právě teď.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin. DJ

letadlo. Klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: Zdravím, gang, zádech, vítr, mířím, bang, easy, práce, díky všem.
1: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.
4: Attention, all you niggas, all you bitches.

0: DJs. Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice, na D1 na 191. kilometru ve směru na Prahu je stále neprůjezdný levý jízdní pruh, dva osobáky v sobě, čeká je tam určitě kolem 10-15 minut zdržení, regiony jsou v pořádku, co se týče Prahy, na Národce se srazila tramvaj s chodcem, dávej tam pozor, v ulici Chlumecká potom nehoda dvou aut a to samé se děje v ulici Davidská. Co se týče centra, tak tam máme zasekanou Legerku Wilsonku Nuselák, jinak je to docela v pořádku. To je z dopravy vše. Pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin je jediný rádio.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš si Rádio Spin, na majku s tebou Zuzka, na drátě s tebou Ondra, slyšíme se?
2: Jo, čau, čau.
1: Ondro, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Dáme tam Alfa Omega od MGK a bude to pro všechny do rádia a pro moji ženu.
1: OK, dávám to tam, měj se krásně, užij se sváteční den.
2: Taky, díky, čau.

0: dobrá, nenápadná, věrná, která se hned ale ve druhém díle nějak dovtípila, nějak si tipla toho, kdo jsou zráci, a tipla to správně. A bylo to v tom díle tak jako mimo děk, ale ona to fakt jako by řekla. Prostě je pozorovala, naprosto je odhalila, a já to vlastně chápu, jelikož její argumenty jak u Krištofa, tak u Dáši mega dávají smysl. A já jsem strašně zvědavá, jestli jí to takto vydrží a dotáhne to do konce, nebo jí někdo jako z té její cesty prostě odvede jinam. A protože ta holka má fakt brutální intuice, kterou ještě podle mě za ty tři série snad žádnej věrnej tak brzo nevyužil. A já bych jí hrozně přála, aby se dostala co nejdál, jelikož na to má a hrozně, ona hrozně ví, co dělá a je brutálně nenápadná a prostě fakt bych jí přála, aby to dotáhla co nejdál. Tak uvidíme, co se stane ve středu na Prima Plus a v neděli na Primě a potom si o tom zase pokecáme. Ještě se taky podíváme na počasí, venku máme kolem 20 stupňů, jak v Čechách, tak na Moravě nebude už teplej, naopak ta teplota bude klesat se západem sluníčka na 16 stupňů a zítra ještě čekají podobné teploty jako dneska, to je z počasí vše, dáváš rádio Spin s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Rádio Spin.

0: jsme Rádio Spin.
1: Platit jednou, musí zkusit sama taky dět.

0: Zuzka, na drátě s tebou Miloš, slyšíme se?
1: Ahoj, ahoj Zuzko.
0: A co tam dáme, pro koho to bude?
1: Chtěl bych tam, kde je, safe, a chtěl bych to pro mýho kamaráda Pavla, ať se mu líp cvičí, ať to cvičení.
0: Dobře, tak jo, a tak ty si užij sváteční den, měj se krásně, dávám to tam, čau.
1: Jo, taky, ahoj.

0: ve vašem městě.
1: Čau chlape, u nás v Lipnici nad Sázavou máme hrát, takže je to jasný, no. Výdejní box ve stylu hradu. To je nebylo vůbec špatný.
0: Kámo, to je moc hezký, ale ještě pro balíček by si se musel projít bitvou místo toho, aby si za něj platil.
2: No, čauko, u nás v Hostinem by to mohli dělat dva obři, protože máme na radnici normálně dva obry. Koukni se, když tak někde na fotky na internetu, a ty by byly super, kdyby oni jakoby je předávali normálně nějakým způsobem, nevím jakým, ale je to pekář a je to řezník, opravdu na to koukni.
0: Brácho, ale tohle mi přijde fakt jako strašně hezký. Pekář by ti podával balíček a řezník by vybíral prachy. Úplně to vidím.
3: Ahoj, Dome, tak já bych to viděl na libereckou zoo a ten výdejní box by byl pořád rozjebaný.
0: Mám pocit, že něco podobného tady říkal i náš Mára ohledně Černýho mostu.
4: Ale kdyby tady ten box byl někde na Černáku, tak bude prostě jenom vybrakovaný. To nic nezbude, žádný králíci, nic.
0: Já si myslím, že tohleto už nepotřebuje žádný velký komentář, ale užívejte zbytek prodlouženého víkendu, odpočiňte si, no a my se slyšíme zase zítra od 6 ve Spinránu. Mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Pokračujeme v krasojízdě Ektora na rádiu Spin v hudebním víkendu. Jako první si dáme track Jednou to budeme mít a máme tu zase naši oblíbenou dvojku Ektor DJ Vič. A tento track je takovej, řekla bych, motivační, takže ideálně si ho narvi do sluchátek ráno, jak pojedeš do práce nebo do školy a opravdu se ti nic nebude chtít. A já ti zaručuju, že tenhle track tě absolutně povzbudí. Jako druhý si dáš track Bars, naprostá Ektorova klasika. Track, který se stal naprosto notoricky známým hitem. Já ten track mám taky moc ráda, mám ho ve sluchátkách dost často. A podle mě za jeho úspěchem jde hlavně ten brutálně dobrý refrén. Tak jo, Ektor na rádiu Spin v hudebním víkendu právě teď.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru rádia Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice. Na D1 na 191. kilometru ve směru na Prahu byla nehoda dvou osobáků, neprojezdnej levej jízdní pruh, už se to tam rozjíždí, ale ještě se tam asi chvilku zdržíš. Regiony jsou v pohodě, v Praze v ulici Chlumecká nehoda dvou aut, to samé se děje v ulici Davidská, potom čerstvá nehoda je v ulici Sokolovská, stalo se tam auto s tramvají, no a v ulici Českom

0: tebou, Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Československý underground.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210-32-30-30. Radio Spin. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ladíš si Radio Spin na majku s tebou. Zuzka právě ti dohrála Rihanna Diamonds, můj oblíbený track, a vrháme se na poslední přání, tentokrát z textovky od Pavla. Ten zdraví všechny spinnery, chce zahrát něco od Refua, takže já jsem vybrala Mama Je. Yeah.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. My máme 28. září, sváteční pondělí. Svátek mají samozřejmě Vaškové, Václavové, takže všem Vaškům přeju krásný den a krásný den taky přeju tobě, Maty. Čau, Maty.
1: Čau, čau.
0: Hele, Maty, prosím tě, dneska úplně taková klasická jednoduchá otázka, na co se spineři můžou s tebou od 4 do 7 těšit.
1: Hele, klasika, budem pokračovat hudebním víkendu, z které je, hadej, jaký?
0: No tak to já vím, to je Ektor.
1: Přesně
0: a
1: tak.
0: Myslím si, že tam máš docela pecky a na Ektora i navážeš teďka, ne?
1: Přesně tak, na Ektora taky navážem v Rap News, protože hodil teď na Instagram na storyčko takový hodně jako útočný jakoby, nebo útočnou zprávu na Iza. A mně to vlastně přijde trochu zvláštní.
0: Jo, mě taky jsem na to teďka koukala, před chvilkou to tam dal, a tak to všechno a nejen to s Matým rozebereš v Rap News, a takže si na to určitě počkej, protože možná z toho ještě bude nějaký hrotík. Co se týče počasí, tak máme kolem 19-20 stupňů, tam polojasno, tam krásně babí léto. Ta teplota klesne na 16 stupňů se západem sluníčka kolem 8 hodiny, takže si ještě sluníčko užij, dokud můžeš. A zítra ještě čekej stejný počasí, ale od středy už se to bude lámat a bude se ochlazovat. To je z počasí i ode mě všecko, já se na tebe těším zase o víkendu od 1 do 4. Čau. Yeah.

0: den. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spen, na mic naběhnul Matej, dneska 28. září, pondělí, den české svátosti a svátek má Václav. No a my začínáme naší komunikátorovou odpolední session, kde budeme pokračovat s prodlouženým hudebním víkendem s Ektorem, taky rozebereme Ektorovo vyjádření ohledně Iza, který je docela spicy, a hrát si budeme taky samozřejmě tvoje tracky na přání, o který si buď voláš, anebo posíláš voiceovky. Já už tady na drátě mám našeho spinnera Prochyho. What's up?
2: Čego, čego?
1: Tak co, kámo, jak si užíváš dnešní státní svátek?
2: Hele, non-stop na cestách. Jedu z Brna do Prahy, zase do Brna a pak zase do Prahy.
1: Jak to, kámo?
2: Ale kurýr, kámo, potřeboval něco hodit z Prahy do Brna.
1: OK.
2: A já jsem byl v Brně na prodloužený víkendu, takže jsem musel z Brna domů, nabrat zásilku, odvíct to do Brna.
1: A pak zase zpátky. Jo, tak to máš dneska fakt lítačku, kámo. K tomu jsme taky vybrali dobrý track od Post Malona, na featu je Ozzy Osbourne a taky Travis Scott, Take What You Want. Komu to pošlem?
2: Hele, pošlem to tobě do studia a všem, co jsou na cestách, ať dneska neřídí jak diamenti, protože to je strašný.
1: Naprosto chápu, kámo. Tak hlavně opatrně a ať ti to dneska ještě uteče. Dávám to tam.
2: Díky,
0: tak jo. Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matejem.

0: Spin.
1: Dáváš Radio Spin, Matej Hýr a taky hudební víkend s Ektorem, takže jeho dva tracky. Tentokrát to budou ale jeho feety, a to nejdřív na remixu k tracku Zelený dým, kde mimo něj třeba taky Hugo Tox, Orion, Dan Barta a samozřejmě 4D. Celý ten track je fakt pecka, kterou si vždycky rád pustím. Každý tady má podle mě fakt zajímavou sloku. Každopádně Ektor si s tou svojí podle mě krade ten track tak trochu pro sebe, protože má za mě nejlepší flow, kterou ještě v půlce switchne. A nakonec tracku to mu prostě dodá totální grády. Potom tady mám novinku z Izova posledního alba, Exit u palice, je to track A mám rád. Tady naprosto žeru ten instrumentál, je to taková skoro taneční věc, ale tak jako spíš latino, k tomu ty španělský kytárky a takovej bouncy beat. Ektor se do toho krásně hodí, sice s Izem nemá zas takovou chemii, ale oba v tomhle tracku jsou prostě dobrý. A já si myslím, že je to na ten track určitě právem jeden z největších hitů té desky. Takže nejdřív Zelený dým a potom A mám rád. Už teď na Rádiu Spin.
0: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho, českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin. Yeah.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, kouknem se nejdřív na dálnice. D1 je momentálně zasekaná ve směru na Prahu u 30. kilometru, zdržíš se tam cca 9 minut. Hustší momentálně taky D3 ve Voticích, to je 32. kilák, tam se držíš taky ve směru na Prahu cca 11 minut. D10 je momentálně taky zasekaná a taky ve směru na Prahu, tentokrát ale u Mladý Boleslavy, 50. kilometr, táhne se to až na 42. a zdržení čekají 16 minut. Hustší je to potom ale taky u Starý Boleslavy, to je zdržení 10 minut, 19. kilometr, hustší je taky ale pak D11, 36. kilák ve směru na Prahu, taky popojíždí, to je u Poděbrad a zdržení čekají 8 minut. Regiony jsou momentálně docela chill, takže se přesuneme na Prahu, která je relativně vlastně taky sízná, hustší je momentálně akorát v centru Nuselák směr Legerka, taky Ječná, Vlzonka a hustší momentálně taky Kbelská na Hloubětíně. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku si dáme ale ještě track na přání a potom rozebereme i za Ektora Rap News.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, na majku je s tebou Maty a máme tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Aničku a její kámošky, protože momentálně se vracíte odkaď?
2: No, vracíme se z Vídně do Prahy.
1: OK. A?
2: Tak jsme teda chtěli poprosit o Praha Vídeň.
1: Jasně, to je úplná povinnost, když už jete z té Vídně. Jak jste s tom užili, holky?
2: Bylo to super. Sluníčko, kavárny.
1: No jistě.
2: Super.
1: Krása takhle, nakonec prázdnin, kdy je ještě hezky, babí léto, jste se takhle hezky vyrazili, takhle na prodloužený víkend, myslím si, že spousta spinners, doufám, udělal to sami. Každopádně, jo. Komu tu písničku pošleme?
2: Komu to pošleme?
1: Jo.
2: No, já bych to poslala tady k nám do auta teda. To nevadí. A jinak všem spinnerům
1: si poslouchají. OK, tak všem spinnerům, ale hlavně vám do auta, ať hlavně máte šťastnou cestu domů a dobře, dojedete. Dávám tam toho Kalina, holky.
2: Tak děkujem moc.
1: Čau.
2: Děkujem moc. Ahoj.

0: Dáváš se Radio Spin, Matty on the mic, za chvilku bude 5, takže jsou tady taky klasicky rap news. Dnešek je docela crazy, máme tady na prodlouženém hudebním víkendu Ektora, o kterém se budeme bavit i teď, a to v souvislosti s Izem. Ten měl totiž včera i předevčírem koncerty v O2 aréně, show to byly nabitý a zabitý, každopádně přece jenom nějaká drama tu je. Ektor totiž dal na story na Instagramu následující zprávu. Jenom špinavá svině využije největší moment svojí kariéry, co dál stal od Boha k tomu, aby schodil Boha. Ektor tak asi naráží na moment z Izovy show, kdy se ukřižoval nebo zapálil ten svůj kříž. Upřímně si ale myslím, že je to spíš nějaký nedorozumění. Izo tohleto gesto neudělal kvůli tomu, že by přece chtěl schazovat Boha. Spíš je to nějaká metafora pro ten statement milujou mě nenávidět, lomeno chtějí mě vidět ukřižovanýho. Tak to aspoň chápu já a nemyslím si, že by to mělo vyloženě s Bohem mít nějakou negativní spojitost. Podle mě je to trošku impulzivní zpráva, kterou tam prostě Ektor vyslal, ale upřímně o žádnej býv podle mě vůbec nepůjde, tohleto si podle mě normálně interně vyříkají, ale lidi s tou mají senzaci. Taky se koukneme ještě na počasí, venku je momentálně krásně příjemně 22 stupňů, relativně slunečno, k večeru to ještě spadne na 15, přes noc bude nejnižší teplota 8 a zítra ráno čekej teploty kolem 14 a měl by být velmi podobně, jako je dneska. S tebou Maty, ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin Death Double. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu

0: aplikace.
1: Dáváš Radio Spin, na majku je Maty, máme tady další start společný hodinky, kterou odstartujeme jak jinak než trackem na přání. Už mi sem do mobilní aplikace přistála voiceovka od Majka.
2: Čau, čau, tady Mike a chtěl bych věnovat skladbu pro Anio, pro Kácu a pro Renovce. Mám vás rád, chlapi, držte se, něco od Tupaka.
1: Tak jo, kámo, něco od Tupaka, takže když je to takhle pro hodně chábru, tak si dáme třeba Do

Bet. Mimato hin na frontě roku 45.

0: Ladíš Radio Spin, s tebou je taky Matej a taky další dvojitá dávka Ektora na hudebním víkendu. Začneme s trackem, kde je na featu taky Izo, se kterým zrovna dneska začal asi beef, takže adekvátní věc pro tento moment. Je to track Další kámen, kde rapuju o tom, že každým rokem jsou prostě silnější a silnější a že staví takový pomyslný chrám, takže kámen na kámen, na kámen, na kámen a tak dál. Má takový moderní ektorovský sound, Izo tu není vůbec špatný, a i když to není úplně největší z té desky originál, tak za poslech to určitě stojí. Potom tady mám ready novinku, je to track Dilema, kde si sám sobě pokládá otázku, jestli lidi kolem něj mají rádi jeho jako člověka, jako Marka, a nebo jestli jsou všichni kolem jen fake, který zajímá prostě jenom Ektorovi love. Takže tady rapuje v kontextu o ženě a upřímně mu to vůbec nezávidím, takže nejdřív track Další kámen a potom Dilema už teď v éteru Rádia Spin.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Podíváme se klasicky nejdřív na dálnice. Momentálně je hustší D1, a to ve směru na Prahu. To je cca 30. kilometr až 23. Zdržení čekej tak 10 minut. Hustší je momentálně, ale taky D3, a to u Votic. To je 32. kilák, taky směr Praha. Zdržení čekej 6 minut. D10 je zasekená u Mladý i Starý Boleslavy. Oboje je ve směru na Prahu. U Mladý Boleslavy se zdržíš 12 minut, u Starý Boleslavy se zdržíš 8 minut. Hustší je momentálně taky D11, a to u Poděbrad, to je 40. kilometr, tam to popojíždí taky ve směru na Prahu na zhruba nějaký 31. a zdržení čekej 13 minut. Regiony jsou momentálně v klidu, takže můžeme přejít rovnou do té naší Prahy, která vypadá relativně docela taky sjízdně. Momentálně je teda dvojitá bouračka na Strakonický, takže určitě bacha. Hustší je momentálně taky Bělorská u Ladronky. Zdržení čekej taky na Nusláku směr Legerka. Hustší je momentálně taky Kbelská na Hloubětině a bouračka se stala, kámo, taky před Bulovkou u nemocnice, takže určitě bacha. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku si dáme ale další track na přání a potom rozebereme lepidlo a kosti.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Rádio Spin, s tebou je tady taky Maty a mám tady další track na přání, který tentokrát bude pro Davida. Čau kámo.
2: Čau kámo, tu.
1: Tak co, dneska státní svátek, pohodinda, zítra škola, tyjo, jak se tam těšíš?
2: Tak to vůbec, státní svátek pohodinda, ale škola nepohodinda.
1: Škola velká nepohodinda. Kámo, my jsme dneska tak vybrali písničku Já tě brát nebudu od Vesny, tam je taky Ben Kristoval, komu to pošlem?
2: Tak všem spinnerům, no, který museli být dneska v práci a tobě do studia hlavně.
1: Jo, tak děkuju moc, tak posíláme tam jednu Vesnu s Benem Kristovem. Já doufám, že si dnešek, kámo, ještě užiješ. Slíbil jsem ti ještě, abych, že ti zahraju nějaký takový můj zvouček. Málem jsem na to zapomněl, ale to je ono, takže s tímhletím myslím, že můžeme jít rovnou na ten track, tak se mě, kámo. Počasí si dáme před začátkem další hodinky v dalším vstupu, kámo. Tak zatím čau.
2: Tak čau.

0: Právě posloucháš Radio Spin, Maty stále s tebou a kámo, žijem skoro v budoucnosti. Představ si, že se ti prostě zlomí nějaká kost a ty si to prostě slepíš sám doma lepidlem. Jako jo, je to celkem sci-fi, ale vědátoři v Brně už na tomhletom makaj a vypadá to docela slibně. Je to ta hlavně na tříštivý zlomeniny, takže to není zas tak hustý, ale už na tom makaj asi 20 let a má to pomoct především lékařům k tomu, aby nemuseli do těch kostí vrtat prostě a dávat tam ty všemožný prostě šrouby. Teď už to prostě budou jen lepit, takže žádný kový dráty v těle, oh yeah. Už to otestovali dokonce na ovečkách a teď sledujou, jak to lepidlo to na samotné tělo prostě reaguje. Mně to přijde vlastně super, celkem usnadnění a zpříjemnění a taky musím vyzvednout fakt, že je prostě úplně hustý, že se tohle to podařilo jako vědcům přímo z Brna, takže velký shoutout jen aby ty kosti nenalepily třeba žvejkačkama. No nic, takže jdeme radši k počasí, venku je momentálně vlastně relativně příjemně, 20 stupňů, lehce pod mrakem, k večeru to ještě spadne na 15, přes noc bude nejnižší teplota 8 a zítra ráno čekej teploty kolem 14 a mělo by být velmi podobně jako je dneska, takže bys to mělo vyšplat až na cca 24. S tebou je Maty a stále posloucháš komunikátor na Rádiu Spin. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moudře.

0: Za 3:06 a ty ladíš komunikátor s Matem.
1: Rádio Scéna. Nejvíc rapu v republice.
2: Jsem sám, když chodím tmou, hledám lepší místo, hezčí

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš právě Radio Spin, s tebou tady Feli, Matej, my se ženem do naší poslední společné hodinky, takže klasicky startujeme trackem na přání. No a tentokrát to bude pro Barču, která je dneska celý den za volantem, jezdí přes úplně celou Českou republiku. No a my jí zahrajeme něco hezkýho na přání. Čau Barčo.
2: Ahoj.
1: Tak co? Jak to jde, to řízení?
2: Ale tak jo, chceme povídat, prodloužený víkend, všude čekačka. Sranda, ale dobrý, já se to, jenom doporučuji se vyhnout Benešovu všem a bude dobrý.
1: Takže lidi, Benešov ne, každopádně já doufám, že aspoň takhle Radio Spin ti přidává úsměv na tvář v tyto dny. Volantové. Každopádně, hele, vybrali jsme krásnou písničku What the fuck, WTF, to je Izomandias a PTK, nová deska Exit u Palice. Komu to pošlem?
2: Ale pošlem to všem, ať jo, všem vědomí, že to je to nejdůležitější, co mají. A ať prostě ještě užijeme zbytek toho hezkýho uvozovská svéta, což máme pocit.
1: Přesně, hele, je babí léto, takže v podstatě užijeme si to, celý týden má být jako hezky, takže já jsem úplně šťastný, jenom se netěším, až to přijde, no. Každopádně, teď už přichází Izo a PTK, dávám to tam, Barčo, a hlavně, dobře dojeď.
2: Čauky.
1: Čau.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matejem.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Matej a mám tady už poslední hudební prodloužený víkend s Ektorem. Zahrajeme si poslední dva tracky, které budou, no, dost odlišný. Dáme si totiž novinku a pak takovej oldschoolek. No a zakončíme to, nebo respektive začneme s novou věcí, dáme si track PTSD. Tady řeší ten nezdolný stres, že ho ten starý lifestyle stejně jednou dožene a že už svůj pokřivený pohled na svět nikdy nezmění. K tomu to má ten jeho New Wave sound, který je prostě dobrý, každopádně já se velice rád vracím k jeho starým trackům a to ještě z doby, kdy vydával ještě třeba Iron Maiden s DJem Enemym. Jeden track z tohoto projektu si dáme právě teď. Není to na Spotify, takže je to opravdu rarita. No a je to kámo track Něco mocného, kde Ektor řeší hlavně ženy a že je tak trochu sukničkář, který se rád ztrácí v tom, no jak by řekl 50, candy shopu. Takže to by byl prodloužený hudební víkend s Ektorem a my zakončíme s trackama PTSD a pak něco mocného už teď na rádiu Spin.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru rádia Spin.
2: Ale když mi

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na Radio Spin. Podíváme se nejdřív na dálnice a nejdřív na D1. To je zasekaná lehce před Prahou. Na 27. kilometru si postojíš až na 23. cca 8 minut. Hustší je taky D3 u Votic, to je 30. kilák, taky směr Praha. Zdržení čekají 6 minut. D10 je zasekaná u Mladý Boleslavy ve směru na Prahu. 47. kilometr zasekaný 6 minut. A taky u Starý Boleslavy, taky před Prahou, respektive ve směru na Prahu, to je 20. kilák a zdržení čekají tak 13 minut. Hustší je momentálně taky ale D11 na 40. kiláku ve směru na Prahu, tam je zdržení 12 minut a je to u Poděbrad, takže tam bacha. Regiony jsou momentálně chill, takže se přesuneme rovnou do Prahy, která relativně snízná je taky. Hustší je momentálně Bělorská u Ladronky, v centru Nuslák směr Legerka a nebo třeba Kbelská na Hloubětíně. K dopravě, jo, a vidím tady ještě crash na Rohanském nábřeží, takže určitě pozor. Každopádně to je dneska k dopravě všechno, za chvilku si dáme poslední track na přání a potom to dneska ukončíme.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Radio Spin vítá

0: městě.
1: Čau chlapa, u nás v Lipnici nad Sázavou máme hrát, takže je to jasný, no. Výdejní box ve stylu hradu. To je nebylo vůbec špatný.
0: Kámo, to je moc hezký, ale ještě pro balíček by si se musel projít bitvou místo toho, aby si za něj platil.
2: No, čauko, u nás v Hostinném by mohli, by to mohli dělat dva obři, protože máme na radnici normálně dva obry. Koukni se, když tak někde na fotky na internetu a ty by byly super, kdyby oni jakoby je předávali normálně nějakým způsobem, nevím jakým, ale je to pekář a je to řezník, opravdu na to koukni.
0: Brácho, ale tohle mi přijde fakt jako strašně hezký. Pekář by ti podával balíček a řezník by vybíral prachy. Úplně to vidím.
3: Ahoj, jdeme, tak já bych to viděl na Libereckou zoo a ten výdejní box by byl pořád rozjet. Prázdný.
0: Mám pocit, že něco podobného tady říkal i náš Mára ohledně Černýho mostu.
4: Ale kdyby tady ten box byl někde na Černáku, tak bude prostě jenom vybrakovaný. To nic nezbude, žádný králíci, nic.
0: Já si myslím, že tohle už nepotřebuje žádný velký komentář, ale užívejte zbytek prodlouženého víkendu, odpočiňte si, no a my se slyšíme zase zítra od 6 ve Spinránu. Mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spinránu. Na rádi.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Aplikace. Právě posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Matej a mám tady už dnešní poslední track na přání, který tentokrát bude pro Makovce, který už mi poslal voicovku.
1: Dár, zdravím všechny lidi, prosím tě, nechej mi tam zahrát od fiktivo nějakou pořádnou nakopávačku, jo, ať to rozjedeme v práci o tom svátek, když to cinká. Zatím zdar.
0: Jasně, kámo, na svátek si dáme pecku od 50. Já jsem teda vybral písničku, kde je teda i The Game a je to track Hate It or Love It. Yeah, yeah. Let's take them back.

OK, posloucháš Radio Spin, s tebou stále Maty, ale ne na dlouho. Za chvilku totiž bude 7, takže budem pomalu končit. No a protože je pondělí, tak tě ještě na závěr chci pozvat na Rap Monday s DJem Poetou, který tady každý pondělí vysílá od 8 do 11, takže jestli máš dneska chuť na totální rapovou a DJskou session, tak určitě laď Radio Spin hned po Spin Fresh Hits. Dokonce Poetovi dorazí i host Jacob Karl, který vydal novou desku, takže o zábavu bude postaráno v 8 hodin. Ladíme lidi. Čekneme ale také ještě počasí, venku je momentálně 18 stupňů, k večeru to ještě spadne na 15, přes noc bude nejnižší teplota 8 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 14, ale během dne by mělo být slunečno a má to vyšplat až na 24 a to bude taky pík celýho dne, cca ve 12 hodin, takže krása, s tebou Maty, slyšíme se zase příští týden, já se s tebou loučím, tak čus!

0: někdy peklo, nikdy zase nebe. Někdy klid, někdy hrozně klepe. Tak tam nestůj takhle blbě a otevři dveře.
1: Za 4 minuty je 7 a ty ladíš Radio Spin.

Pohodovej podvečer, máme tady poslední zářijovej pátek, krátce před pátou, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší repový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Čávem a LPím a jejich trackem All Night z nový desky Deep In It, track s pořádnou dávkou britského soundu. Dneska už se s tímhle trackem ale loučíme. No a rozloučíme se i s Nick Tendem a Saulem a trackem QAA, neboli Q&A. Kytarová pecka, Nick Tendo tady trochu zaexperimentoval a vyšel z toho opravdu velký hit, který se tady držel díky vašim hlasům i docela dlouho. Pro dnešek ale v hitparádě už taky končí. No a můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem, tady je stejně tak jako posledně track Tolik emocí, song, co je ze soundtracku k filmu Čika čeka od Šimona Holého, který se postaral nejen o scénář a režii, ale taky o hudbu. O rap, o ten se tady pak postaral Anky. Tak jdeme rovnou na to. Hitparáda Spin Fresh Hits, místo

0: věc.
1: Na 12. místě je vztahová zpověď od Refua s názvem Hey Girl, jeho nejnovější vlastně soulovej single, zpěvnej refrén a hluboký text, ve kterým se, řekl bych, může kde kdo najít. 11. Tu bere Mat 213, zástupce takový nový pražský vlny, která se teď těší opravdu velký pozornosti. Máme tu od něj track Smutný oči, kde je společně s Matem taky Viktor Kal, nově člen labelu Rychlí kluci, a taky Marie April, která se tu postarala o krásný refrén.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči.

0: Pobyt spolu budem profitovat. Já jsem David, proti mě stojí Goliáš. Ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile. Nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje? Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla bla bla bla bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: věc a radši už drž hubu. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Desátý místo, tady je Filip Konvalinka z Pio Squad a taky DJ Fate. Ty letos spojili síly a vydali desku Dvě mouchy jednou ranou. Je to hodně boombepová deska, ze který tu máme track Co se děje. Je to fresh, je to rapový a je to taky už track, který se tady v naší 15 drží rekordně dlouho díky vašim hlasům. Tak uvidíme, jak dlouho tady ještě vydrží, jak dlouho tady zůstane.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Katany, který si na feed pozval dost unikátní hosty. A to za prvé Karla z Million Plus a taky Conway the Machine. Americký rapér, mimo jiné třeba taky nevlastní brácha Westside Gunna, takže uslyšíme i angličtinu a je to fakt super pecká s takovým oldschoolovým soundem, takže jdeme rovnou na to. První dnešní novinka s názvem Znovu zrozen.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
2: Byl tam hlad, ale neměl jsem dřevo, aby jsem ho přiložil do ohně. Vyšel jsem ven a v ulicích, mým městě na rohu, hrali je moje tracks. Spadl na dno a zase jsem back, tentokrát tu vyjdu jen po schodech. Jsem lepší jak

0: Na devítce je track Vínečko od Vesny, skupina Vesna, která se zaměřuje na takovej moderní folklor a ten je opravdu silně cítit i tady z toho tracku Vínečko, který jsme teď slyšeli. A já mám strašnou radost, že vlastně folklor neumírá a stále se propisuje do moderní hudby. Teď už osmička. Tady máme pražský uskupení Gufrau a to s trackem Nechci, kde se společně s nima objevila i talentovaná zpěvačka Marie April. Musím taky vyzdvihnout beat, který je opravdu nádherný a celému tomu tracku dodává neskutečnou atmosféru. Takže si to jdeme užít, ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Tady na rádiu Spin.
1: Sedím v Barceloně, páje juny koně, písek moře, more, neptej se mě, co je.

0: Hit. Sedmý místo, tady je Tlustej Karl, a.k.a. Fatty Pillow, populární streamer, který ale ještě předtím vůbec než začal streamovat, tak i rapoval. No a k tomu se zdá se teď vrací pod jeho starou přezdívkou právě Tlustej Karl a taky trackem Nová doba. Je tam opravdu cítit jeho láska k boombapu a má to i hlubokou myšlenku.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
0: A máme tady taky druhou dnešní novinku, ta je od Refua, který se spojil s talentovaným mladýma klukama ze severu Čech, který se dostali do většího povědomí lidí na Instagramu, kam dávají svoje live rapy. Ref si řekl, že udělá dobrý skutek a kluky vytáhnul do studia a udělal s nima banger s názvem Amaro. Tak si ho jdeme rovnou vychutnat, druhá dnešní novinka Amaro.

Odpočinu si já. Jojo, odpočinu si já. Aha, odpočinu si já. Jojo.

Na šestém místě máme novinku z minula a je to Hugo Tox a jeho track Guest z nový desky Art. Super beat, je to takový potemnělý a řekl bych, že i dost experimentální. Z novinky na šestku to potom není vůbec špatný výsledek. Pátý místo, to bere Robin Zoot a jeho track Kdo 2. Je to vlastně pokračování jedničky, která se objevila už na desce Ponya. Vlastně tenhle track tak vdechnul i celý desce, takovej ten oranžovej vibe. Je to opět dost crazy track, Robin se tady prostě může urvat ze řetězu a kdo jiný by se na takovouhle pecku hodil víc než Buka. By the way, živě tahle pecka funguje úplně skvěle. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 5.

0: Fresh Hits.
1: Tohle bylo místo čtvrtý, tady si slyšel Iza a Viktora Šína, track Dřív bylo líp, je to taková kritika generací, super sound, Izo s Viktorem se tam krásně doplňujou, je to samozřejmě věc z alba Exit u Palice, který nedávno Izo pokřtil, no a už tenhle víkend ho uvidíme taky v pražský O2 aréně, kterou vyprodal hned dvakrát po sobě.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits Flashback.
1: A máme tady taky rubriku Flashback. Dneska se vrátíme k tracku Kubánka od Refua. Refu už je na naší scéně opravdu dlouho a řekl bych, že je to taky jeden z nejaktivnějších interpretů. Sází opravdu ven jeden single za druhým a tahle jeho píle ho dostala tam, až kde je dnes, etablovaný jméno na naší scéně. My, jelikož jsme tady dneska teda měli jeho novinku, která je taková drsnější, byla to pecka Amaro, tak si teď zaspomínáme právě na trochu zpěvnější věc, a to na Kubánku. Tak užívej Flashback na rádiu Spin.

0: Tak to by byl flashback na rádiu Spin, no a teď už bronzová pozice, tady jsou Praga Union s trackem Hledá se Rým, track z jejich poslední desky Nekorektum, na featu je tady potom Paulí Garant a je to takovej uroboros moment, protože Paulí několikrát zmiňoval, že Kato byl velkou inspirací pro to, aby sám začal dělat hudbu a teď je tady slyšíme na společném tracku.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo třetí.

0: Stříbrná pozice, tady je novinka z minula, a teda i skokan týdne. Je to Gleb, který se spojil se Smekem na tracku Fotoalbum. Je to pecka z EPčka MHD Flashback a jak už může tohle spojení naznačovat a jak si sám slyšel, je to ostrá, surová pecka. No a teď už vítěz. Na prvním místě je opět i tenhle týden PTK, takže PTK obhajuje, a to i s trackem, jehož název bych tady mohl říct až po 22. hodině, takže řeknu už osvědčený prostý tutky v pozoru, track, který hitnul český rekord na Spotify za streamy za první den, kterých teda bylo za ten první den víc jak 500 000. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo první.

od 5 odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. DJský sety, hosti, záplava nový a neotřelý muziky, kterou teprve objevíš. Rap Mondays a DJ Poeta. Každý pondělí od 8 večer

0: Free Sauce.
1: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
2: Na Radio Spin posloucháš Rap Mondays, Poeta za mikrofonem, odstartovali nám to K.O. Crew. Já tady mám novinky za poslední dobu a vypadá to, že dneska první hodinu budu hrát jenom český a slovenský novinky, protože je toho strašně moc a bude docela hodně toxe na začátek, protože K.O. Crew, samozřejmě James Cole, Hugo Tox a v současný 2026 sestavě taky Idea na EPčku. Pak Tox vydal taky solovku, taky se objevil na desce Acid Base Clubu a další spolupráce, takže dáme si pár toxů na začátek, zahrajeme z novýho EPčka od Phobia Kid, který je naprosto skvělý. Doufám, že stihneme Dušana Vlka, Aténu Chlebovou, Kelina, mám tady opravdu strašně moc nových věcí, samozřejmě z nový desky Vecka si zahrajeme, no a v 9 dorazí Jacob Karl, který vydal taky úžasnou desku, na ní má třeba Resta, Prago Union a další lidi a třeba ta deska, ta pecka s Restem je jako naprosto výborná, má tam víc skvělých věcí, takže to probereme s Jacobem Karlem v 9, zahrajeme si nějaký věci, ale hlavně pokecáme o té desce, jaký to vůbec je vydat debutovou desku, jak se hnal Prago Union, Resta a další skvělí hosty, včetně třeba legendárního DJ Kuberta. Prostě to probereme kolem 9. V 10 klasický DJ set a teď pojďme pokračovat v českých a slovenských novinkách na Radio Spin. Posloucháš Rap Mondays. Pokračujeme s K.O. Crew.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: V Rap Mondays nám hrál Acid Base Club s Gutoxem, taky Ike s Gutoxem, to byla ta věc, co dohrál teď, předtím Gutox solo nebo Kaokru. Končíme pro dnešek s Gutoxem, ale určitě doporučuji desku Art, myslím, že stojí za to. A pojďme na další český a slovenský interprety, před náma třeba Danzun, nová věc Hodněkrát ranec, nebo Rafaela Grimaso, taky úplně nová věc Love Them. Mrkneme na novou desku Louds One, vybral jsem track se Shimim, skvělá věc Oslo, vrhneme se na nádherný EPčko Phobia Kid, ale k tomu vám zase něco řeknu za pár minut. A taky mám pro vás party list, uvidíme, kdy na vás naběhnu s party listem. Mám pro vás nejenom tipy na akce, kde hraju, ale chci vás pozvat i na jeden zajímavý křest. Myslím, že zajímavý hlavně pro boomery, ale tak třeba i pro ostatní. No a mám tady pro vás spoustu český slovenský muziky až do 9 a vlastně českou, slovenskou a i zahraniční muzikou budem pokračovat i po 9, protože dorazí Čechokanaďan Jacob Karl se svojí novou deskou na mém beatu, kde najdete na jeho bítech třeba Pragounion, třeba Resta, další spoustu zajímavých lidí. To probereme po 9. Takže dneska nabito, v 10 taky DJ set, užívej s rádiem Spin.
2: Fuck that shit, the money good, nigga.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Dohráli nám Loudzban a Shimmy, před náma Phobia Kid. Phobia Kid je podle mě jeden z nejzajímavějších slovenských umělců, rapperů. Já jsem jeho fanoušek už docela dlouho a fascinuje mě, že on pokaždý, když něco vydá, tak je to úplně jiný, je to fresh, je to neskutečně zábavný. On píše zajímavý texty, skvěle rapuje, má různý polohy hlasu, různý flows. Jako musím říct, že fakt jako jsem nadšený totálně z nového EPčka, který se jmenuje Odpor. Jediný host, jestli se nepletu, je DJ Spinhands, takže kvalita zaručená. A jako těžko vybrat, je tam 7 tracků, těžko vybrat nějaký nejlepší. Můj nejoblíbenější pravděpodobně je Pavuk na stene, tak ten si dáme a dáme si hostovačku se Spinhandsem, ale co track, to bomba prostě. Tohle je opravdu velmi povedený EPčko. Na Slovensku pak zůstaneme, zahrajeme si z nového EP od Dušana Vlka na Radio Spin. Posloucháš Rap Mondays.

0: ze mnou, dost na to, aby jsem zalepil děry, ale víc jaká by čas, jak tomu se brány, dá ostat dušan či tenis, jo, tenis, tenis, tenis, jo.
1: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
2: Na Slovensku vzniká fakt zajímavá muzika, velmi originální, jak ten Fobiaky, tak teďko Dušan Vlk prostě. To jsou totálně originální umělci, absolutně svý. Od Dušana Vlka si zahrajeme ještě jednu věc. Má venku čerstvý EPčko God Boy Summer a my jsme si hráli věc Opela Krev a teď si dáme Too Cool for Underground. Pak třeba taky novej Vega nebo novej Kellen na Radio Spin.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: EPčko Toxic Love od Killina sice vyšlo na konci prázdnin, ale já jsem se k němu dostal až dneska, tak se o tom musím podělit. Speciálně věc Luana, kterou si zahrajeme, tak mě velmi zaujala. No a já jsem vám sliboval taky Party List. Tento týden se můžeme vidět, za prvý bych chtěl upozornit, i když je to vyprodaný, tak aspoň to zmínit. Úterý, středa, Ben Kristoval, Red Bull Symphonic, velká věc, Red Bull Symphonic poprvé v Čechách. Pokud jste viděli Metro Boomina v rámci Red Bull Symphonic, tak víte, jak je to hardcore. Pokud ne, tak určitě doporučuji. Metro Boomin, orchestr, různý hosté a tak dál, velká bomba. V Čechách poprvé Ben Kristoval na Red Bull Symphonic, strašně se na to těším a jsem moc zvědavý, jak to bude vypadat. Ve čtvrtek se můžeme vidět v M1, kde budu hrát celou noc, takže klasicky afrobeat, R&B, rap, dancehall, všechno možné, co mě napadne. V pátek se chystám na křest Filipa Konvalenky a DJ Fejta, to je ten můj boomerský tip, který jsem sliboval. Oni vydali skvělou desku, která za mě není boomerská, ale chápu, že tyhle starší kluci už asi nebudou úplně okupovat všechny možné hitparády a mladý playlisty a podobně, ale prostě je to kvalitní muzika a v Jihlavě v D-klubu budou křtít skvělou desku Dvě muchy jednou ranou, takže určitě doporučuji, bude to fajn. A v sobotu se můžeme vidět případně v Manifestu, to je taková klasika. V neděli samozřejmě A$AP Rocky, poprvé v Čechách, v O2 aréně, myslím, že to bude velká paráda. A$AP Rocky je jeho vrtulník. No a příští týden, obvykle říkám věc jenom na týden, ale tohle je, myslím si, zajímavý. Příští týden v úterý Jill Scott v Berlíně. Jill Scott má venku skvělou desku, o který jsem tady mluvil, se který jsem tady hrál, a Jill Scott vyrazila k desce na turné. V úterý bude v Berlíně, určitě to bude stát taky za to. Teď už Killin na Radio Spin a pokračujeme v českých a slovenských novinkách.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Dneska máme Rap Mondays hodně zvukově barevný, stejně jako je deska Ateny Chlebový, která se jmenuje Atentát, jako tahleta pecka, která nám hrála. Dáme se ještě jednu ochutnávku. Já jsem novou desku Ateny Chlebový neslyšel úplně pečlivě, ale vybral jsem tyhle dvě věci, protože mě nějak hned z první zaujaly, ale ta deska mě zaujala právě tím, jak neskutečně barevná, jak každý track zní úplně jinak, a myslím, že Atena je rozhodně jméno, který stojí za pozornost. Vím o ní díky Edovi, ten ji hodně sdílel, myslím, že spolu mají nějaký spolupráce, a deska, jak říkám, je zajímavá. Takže si dáme ještě jednu ochutnávku a vrhneme se na vece v 9 rozhovor s Jacobem Karlem na Radio Spin.

0: Old School, New School, Underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Deska týdne, listování rapem a každý týden DJskej set. Street Cypher na Radio Spin. Každý úterý od 8 večer.
1: Stačí mi slečna, potrebujem dámu. Mne stačí mi romaník, treba mi drámu. Každú dennú daj nám dnes.

0: Jak jsem sliboval, hrajeme si z nový desky od Vece. Tohle je konkrétně věc produkovaná Detonatem, krásná věc. Vec má venku pravděpodobně poslední album, aspoň tak ho avizoval, jmenuje se Jubilant, nebo Jubilantom? Jubilant, myslím. A on zároveň letos oslavil 50, tak se rozhodl asi pověsit rap na hřebík. Já mu to moc nevěřím, musím říct. Já se přiznám, že jak jsem velký fanoušek Vece a jak moc mě baví Vec, tak já jsem přesvědčený, že on prostě muziky nenechá určitě. Takže to je můj názor, klidně se mnou můžete nesouhlasit, je to jedno. No a další věc, kterou jsem sliboval a kterou plním, je ta, že se mnou ve studiu už je Jacob Karl. Ahoj.
1: Čau, čau, díky za pozvání.
0: Jsem rád, že jsi tu a jsem rád, že vlastně takhle brzy po vydání desky, ona je krátká, takže já jsem ji stihnul poslechnout už 3x nebo 4x. A ona mě totiž hrozně baví, jako. Já se přiznám, že to fakt jako hodně jedu, střídám to s tím Veckem.
1: Jo.
0: Pak ještě třeba s Fobiakit, EPčkem nebo s Toxem, ale nejvíc jsem teďko jel poslední dny Vece a tebe. A ani nevím, kde začít, jo. Vlastně řekl jsem, že deska mě baví, takže to je důležitý. Zeptám se takhle. Jaký to je vlastně? To je tvoje debutová deska, ne? Tak jaký jsou ty dny teďko po vydání?
1: Hele, je to vlastně debutová deska, hip-hopová debutová deska. Já už tím, že dělám ty žánry různý, já mám různý projekty, takže už jsem pár desek vydal. Mhm. Ale je to takový můj debut prostě hip-hopovej a musím říct, že si to opravdu užívám hodně, protože hip-hop od jak živa byl jako velká srdcovka. Mm-hmm. Takže jsem se furt přesvědčoval, jestli něco takového dělat. Hrozně jsem chtěl a už jsem se rozhodl prostě to zkusím udělat. No. Mm-hmm. Tak je to venku, no. Je to zvláštní pocit, protože jsem si vůbec nepředstavoval třeba ještě před 5 lety, že bych takovouhle desku udělal, takže je to super, jsem nadšen.
0: Jak dlouho jsi dělal vlastně teda?
1: Hele, myslel jsem, že to bude rychlejc, trošku se mi to protáhlo, protože prostě deadliney a tak dále, někdy se domluvit s více lidma, je tam 11 lidí, takže co si budeme povídat, to není úplně jednoduchý se domluvit s umělcema a tolik jich najednou.
0: A jsou tam i některý, o kterých se ví, že se s nima domlouvá dlouze.
1: To jsem nechtěl, řekl jsi to ty, ale
0: ano,
1: jako
0: to je já. To... Je a nebudu to... jmenovat.
1: Jo, taky ne. Ale myslím si, tak 30 dní to trvalo. Aha. Já jsem prostě měl
0: to
1: nějaký
0: být...
1: No, hele... No, 30 dní asi, no.
0: Hmm. To jsem popravdě, přiznám se, myslel, že díl, protože ona působí opravdu takovým jako vycizelovaným dojmem, jakože opravdu se si jí jako pověnoval a ty hosté jsou barevný, jako z různých prostě koutů i světa vlastně. A do toho tam máš toho Kuberta, což je prostě jako velká paráda, o tom jsme se už tady zmínili, když se tu byl s Jazzy Lepes. A já jsem... A to je vlastně otázka, jo, i když jako mluvím bez otazníku, jo, je to vlastně otázka. Vybíral jsi z více tracků? A nebo jsi cizeloval ty, který jsi nějakým způsobem měl v hlavě, nebo měl
1: rozdělaný? Já jsem, jako beatu mám šílený množství a strašně moc nápadů si zachovávám, jako asi každý dorad produkuje beaty. Mm-hmm. Ale měl jsem takovou kupičku svých oblíbených, který jako... Vlastně já si vždycky stojím za tím, co posílám, takže nemůžu říct, že bych ty ostatní neměl rád, ale říkal jsem si, kdybych něco vydal, tak jsem jako vybraný balíček. Aha. A vlastně jsem ten balíček nějak rozprostřel mezi těma lidma, kromě teda dvou, protože jsem se rozhodl, když jsem to, já jsem dost perfekcionistický v tomhle, takže jsem poslal. Takže jsem poslouchal furt dokola to, co jsem měl už nahraný teda, některý jsem měl dřív. A furt jsem si říkal, jo, to je super, tohle funguje. A potom jsem měl ten track pro Elu, která tam je, že jo. A to mě byl za mě super beat, ale přišlo mi, že prostě by to mohlo úplně nedělat tu náladu, kterou jsem chtěl. Takže než přijela do studia ten stejný den, tak jsem úplně udělal nový beat, což netušila vůbec a byla trošku překvapená. Takže kromě tohohle a vlastně Kaze, ta druhá písnička Holding Me Down, nebo teď si nemůžu přesně vzpomínat, jak se to jmenuje.
0: Holding Me Down, zahrajeme si.
1: Jo, tak tam jsem taky trošku na místě... Prostě já rád kolem toho interpreta to víc jako točím.
0: Aha.
1: Takže když zjistím, že můžu mu tomu ještě trochu pomoct, když při náběru třeba vidím, tak to trošku zmodifikuju. No. Takže kromě těch dvou, ale jinak jsem měl vybraný ty beaty a myslím si, já z toho teda mám nesmírnou radost a myslím si, že i ta posloupnost nebo vlastně to seřazení, že to má takový krásný příběh, takže doufám, že to působí na další lidi takhle.
0: Jo, na mě určitě. A když zmiňuješ Holding Me Down, já jsem to nechtěl říkat hned nahlas, teda hned na začátek, ale je to vlastně, ale nahlas jsem to chtěl říct. To je asi můj nejoblíbenější beat z té desky, musím říct. Jakože mně se na té desce prostě líbí vlastně všechno, ale tohle je beat, u kterého vždycky mám chuť se opustit hned znova v podstatě. Jako to je prostě nádhera. Jako. Klobouk dolů. Kde je Kaz?
1: Kaz je takový člověk, s kterým jsem se seznámil přes Jazzy Le Pass, který mě říkal, potkal jsem se v Praze s takovým super borcem ze San Franciska a má brutální flow, plně rapuje skvěle, dělá to pro zábavu, v mládí rapoval a já říkám mu, tak mě něco pust a pustil nějaký freestyle, který ve zkušebně u nich prostě jen tak jeden večer měli a když jsem to uslyšel, tak říkám, tak dlouho jsem neslyšel někoho takovýmhle stylem rapovat. Zaprvé prostě jak ty lyrics, jako texty, tak to frázování. Já jsem na to velmi citlivý a tím, že mám hodně rád americky, tak mám rád takový ten swinging pod přetávání těch taktů. Prostě víc si s tím hrát, s tím rytmem, ten to prostě dělá. A tak jsem říkal, já to musím zkusit prostě s ním něco udělat. No, tak začalo to s písničkou s Qbertem. No a potom jsem musel udělat další, no. Zjistil jsem, že to funguje, jako udělalo mi to radost, tak chtěl jsem si ji udělat znova.
0: Ok, pojďme si zahrát a budeme si povídat dál, ale když to tady takhle hypujeme, tak to musíme pustit samozřejmě.
1: Pojď do toho.
0: Takže Jacob Carlo a Kaz Holding Me Down na Radio Spin. You know you holding me down, uh-huh. Like gravity.

0: Posloucháš Rap Monday z Radio Spin, se mnou ve studiu Jacob Karl, hrajeme si z jeho desky, kterou jsme nejmenovali ještě, jmenuje se Na mém beatu.
1: Je tak.
0: Krásný název, takový jako jasný prostě, čirej. Hrali jsme si věc Holding Me Down s Kazem, což je rapper, si říkal, ze San Francisco?
1: Ano, ze San Francisco.
0: Jo. A já jsem si uvědomil, že jsem vlastně mohl trošku víc představit tebe, ale na druhou stranu, já už jsem tě tady měl, trošku jsme se bavili, zmiňoval jsem, že jsi Čechokanaďan.
1: Je tak.
0: A
1: slyšet v mý češtině trošku.
0: Možná maličko, ale myslím, že by se na to musel člověk jako hodně zaměřit, aby něco takového jako zaslech. Pak bych zmínil určitě to, že máš i jazzový projekty, ty jsi vlastně zmiňoval, že děláš různožánrový projekty a tak dál. A neřekli jsme, že pracuješ v Rooftop Studio.
1: To taky, to je jedna, to je, dá se říct, můj denní chleba k mé další produkci, kterou dělám různě, ale trávím svůj čas i v Rooftopu s Ondrou a náramně si to užíváme, takže kdo ještě u nás nebyl, může přijít zjistit, jakou tam máme dobrou náladu.
0: Slyšel jsem to z mnoha stran, každopádně. A protože znám vlastně poměrně dost umělců, kteří k vám chodí a vždycky jsou z toho nadšený. Každopádně ty vlastně teda, tvůj denní chléb je produkovat muziku nějakým způsobem.
1: Dělám to denně, no.
0: A pak to děláš ještě jakoby jako zábavu.
1: No, já vlastně jsem zjistil, že to je nejlepší čas, trávený čas a od malička už a drží mě to doteď. Asi bych neměnil názor, je to občas náročné, že jo, jak my umělci dokážeme být citliví, takže to je nahoru dolů, občas člověk má brutální radost, občas je zklamaný, ale jo, za mě prostě ta hudba je nejlepší jazyk nějaký hromadný, jo, takže já prostě jo, udělám to i bokem, i každý den, ale nemůžu z toho nabožit.
0: Tak to je paráda. A tím, že máš vlastně i ty jazzový projekty a tak dál, tak ono je to slyšet i v tom rapovém projektu. Tady myslím, že to bylo doslyšet v tom tracku, co jsme si hráli. A když jste předskakovali z Jazzy Lepes Arrested Development, což byl mozeský koncert, tak ty jsi tam vlastně hrál na nějakou baskytaru, tuším?
1: Ne, na kytaru.
0: Na kytaru.
1: Hrál jsem tam na kytaru, protože běžně, nebo minule, když jsme hráli před Farside s Jazzym, tak jsme měli DJ a já jsem hrál živý bicí.
0: Aha.
1: Ale tím, že ten jakoby slot nebyl tak dlouhý, tak jsme nechtěli zvučit úplně druhou sadu a hodně bubeníku nemám moc rádu, když se hraje na jejich sady, tak mě bylo blbý vůbec jako využívat tu jejich sadu, takže jsem říkal, tak zkusme kytaru, no, jako hraju na ní taky, tak proč nezapojit nějaký jiný element.
0: My jsme se bavili vlastně minule o tom, že ty hraješ na spoustu věcí, ne? Jestli se nepletu.
1: Na spoustu, ne na všechny tak dobře, ale dostatečně na to, co potřebuju.
0: Jo, na tu produkování prostě.
1: Jo, jako člověk v tom studiu, když někdo přijde s nějakým nápadem a má třeba jenom hrubý nástřel, a tak je třeba dohrát ty nástroje, nebo vlastně, když to je potřeba, ne vždy, jo, ale tak využívám to, co znám. No, mám to štěstí, že jsem odmala hrál a zkoušel hodně nástrojů, takže si vždycky nějak poradím. No.
0: Chtěl bych se tě zeptat taky na inspiraci, protože ty jsi říkal, zmínil jsi, jestli jsem tě dobře vnímal, Ameriku, ale Kanada je taky jako bohatá v země na muziku, ne? Si říkám.
1: Je hodně, ale já tím, že jsem dost času trávil v Americe, protože jsme tam jezdili s otcem, který tam dělal s muzikantama, se špičkou vlastně jazzovou a klasickou.
0: Aha.
1: Takže já jsem byl jednou až dvakrát třeba za měsíc v New Yorku. Takže jsem hodně čerpal s tam a samozřejmě i v Kanadě, tam prostě je plno skvělých jazzmenů. Od 6 let jsem nějak začal vystupovat s nima. Takže jsem čerpal hodně toho jazzu a tak ten jazz, to je velký základ odjakživa hip-hopu, že jo, takže,
0: no, mega.
1: Takže jsem rád, že to mám trošku nastudovaný a můžu z toho čerpat.
0: Aha, já narážím ale i na rap trošku, protože jo, jak se spolu bavíme, tak já si vzpomínám, to bylo Battle X, tuším, label, na kterém vycházely strašně zajímavé věci právě, a takový ty Mocha Only, mám pocit, a tyhle ty jména, ale tahám to teda úplně jako z pravěku, seznam
1: se. Já
0: jako
1: mám totiž strašně špatnou paměť jako na jména. Takže vím, že tam to je strašně moc skvělýho, vím, že jsme minule řešili to Classified, že jo, mm-hmm. který je za mě úplně skvělej MC s premiérem, má dost tracků, nebo pár, a ten je úplně skvělý, je tam toho hodně, ale já jsem až tolik toho kanadského hip-hopu neposlouchal, mm-hmm. protože soused vlastně, už jsem to někde říkal, jezdil jako na soutěže DMC.
0: Aha.
1: To jsem zjistil až potom a tam je to vlastně celkově ta radost tomu hip-hopu nějak vznikla. A on jezdil jako DMC to a on jezdil s Rekwonem a s někým ještě. Takže on hodně poslouchal ten americký hip-hop. Tak já jsem tam vždycky trávil jako malej kluk čas, protože jsem měl obrovskou úrampu na zahradě, furt tam jezdili na skatech, prostě strašný party, jo. A když jsem to viděl, říkal, to je skvělá kultura, tohle musím prostě začít poslouchat minimálně. Takže ty americký znám víc samozřejmě, jako vzpomněl bych si, ale to bych hodně taky tahal teda. Klobouku.
0: Jo, takže nemám se tě ptát na jména, jo?
1: Ne, na jména radši ne. Na americký můžeš, na kanadský si budu těžce vybavovat.
0: Já se rád zeptám i na ty americký, i třeba na producenty. Zajímá mě prostě inspirace.
1: Jo, jako... jo. Klidně, hele, já, abych řekl pravdu, mám extrémně rád a bude to takový klišé asi, ale samozřejmě já mám prostě Dillu hrozně rád. Mm. Z důvodu toho, že asi... to cítím trošku podobně rytmicky a baví mě vlastně ten jeho přístup k tomu. Mm-hmm. To by možná taky řeklo hodně lidí, ale mě vlastně inspiruje to, že on nedělá, nebo u hodně tracku nemá blokový vlastně nahrávání, že hodně lidí třeba udělá osmičku, že jo, osmičku, to se nějak prostě násobí, udělá se šestnáctka, prostě potom se to někam přesouvá, ale on má ty bloky vlastně samplovací strašně dlouhý. Mm-hmm. A i bubny. Takže on má třeba, vlastně se nedá jakoby zjistit nějaký postup, jak to má udělaný, že tam se pokaždý změní nějaký kick trochu,
0: jo.
1: Nebo snare trochu jinak a vlastně tím je to strašně hudebně, jak je to minimalistický, tak na druhou stranu se podvědomě tam furt něco děje. Mm-hmm. A to já se snažím v hodně věcech mám třeba důrazy občas na jiný hajtky, prostě trošku víc i hlas. Mě baví si hrát s tím, aby to bylo hudební, protože ono, to mě asi o tom hip-hopu baví nejvíc, že fakt s tím málem musíš udělat strašně moc.
0: Jo.
1: A jde tam, je tam co dělat. Takže proto mám rád samozřejmě Alchemistů, premiéra, že jo, a Pete Rocka, Rize a nevím, prostě je toho strašně moc, co mám rád. A mohl bych jmenovat asi dlouho, já nevím, kde ani začít. Je toho plno.
0: Já myslím, že si řekl dost jmén. Já jsem spokojený s tou odpovědí.
1: Dobře,
0: určitě.
1: Tak jestli jsi spokojený, tak já dál nebudu tahat odpovědi.
0: A pojďme se bavit o tvý desce. Jak jsi vybíral ty hosty? Samozřejmě taková klišé otázka, ale musím se na to zeptat, jestli jsi dělal nějaký seznam, jestli jsi ho dělal dlouhodobě v hlavě, psal jsi, jak jsi nad tím přemýšlel, Češi, Slováci.
1: Tím, že s několika těma lidma, co mám na té desce, už jsem něco udělal, nebo prostě dělám, nebo mám rozdělané věci, tak jsem si řekl, že bych je tam rád měl, protože když už zjistím, že se mi s těma lidma dobře pracuje a vím, čeho jsou schopni a mají samozřejmě taky chuť mě podpořit, tak jsem byl rád, ale měl jsem některých, s kterýma jsem si chtěl udělat tu radost a vlastně najít společnou cestu a tak jsem zkusil oslovit. Měl jsem nějakou představu, koho bych tam chtěl a musím říct, že se mi to podařilo dát dohromady vlastně tak, jak jsem chtěl, takže jsem za to velmi vděčný a je skvělý mít tolik úžasných lidí kolem sebe. To vlastně dar mít možnost pracovat s takovýma lidma.
0: No jasně.
1: A
0: kdo byl takovej, s kým ses třeba neznal a chtěl si ho?
1: Hele, já jsem se znal, s Regim jsem se neznal tolik, ale jako znali jsme se s Restem vlastně, jsme prohodili párkrát řeč, ale ne úplně, až vlastně tím nahráváním jsme nějak se víc poznali. Mm-hmm. Tím, že se hodně pohybuju na těch akcích, to tak se s těma lidma nějak znám, ale s některýma jsem samozřejmě nic do té doby nedělal, tak jsem rád, že se mi to podařilo dát dohromady. No. Mm-hmm. Je to prostě radost a velká inspirace tyhle lidi vlastně
2: mít šanci s nima sdílet, bavit se vlastně celkově o čemkoliv a zjišťovat jejich názory na tu hudbu, na život. To je velmi inspirativní a jsem rád, že jsem měl možnost vůbec, jako, že mě podpořili. Za to jsem fakt jako vděčný, musím říct.
0: My se zahrajeme věc s Fapes, slovenskou raperkou, jo, zpěvačkou. Jak se to stalo s Fapes?
2: S Fapes se to stalo, já jsem kdysi dávno viděl na Instagramu nějaký video, kde rapuje, a mně se vlastně styl velmi líbil. Já totiž nechci teďka, aby to vyznělo blbě, ale já jsem trošku citlivej na raperky ženský, protože mě baví, když ta ženská je jako přirozená, ta raperka, a vlastně nemá potřebu
0: znít
2: jako chlap, nebo jo, tvrdě, a nemá potřebu zas i na druhou stranu jako hrozně ze sebe dělat, já jsem ženská, koukej na mě, hele, víš, přijde mi to, buď sám sebou, jo.
0: Ano, ano, souhlas.
2: A to ona prostě si na nic nehraje, je svá a jako za mě brutální talent, už to dokázala několikrát. Takže jsem jí napsal na Instagramu, to nějak neviděla. Potom Mike Traffic dělal desku.
0: Melodrama.
2: Ano,
0: jo.
2: Na který jsem produsoval, něco jsem tam taky dělal. A na tracku, kde má Fapes zrovna, jsem hrál kytary.
0: Aha.
2: A tak jsem označil storíčko s tou deskou. A ona říkala, je, prepač, já jsem si nešel na ty zprávy předtím, jak to zapadlo, nebo zapomněl jak odepsat, něco tam prostě bylo. Tak jsme se dali nějak do řeči a Mike ještě jí říkal, to by mohlo jako fungovat, že to jste podle mě žánrově jako máte podobný vkus, tak se ještě tak přimluvil trochu.
0: Hezky.
2: A jsem jí poslal nějaký beat a začalo to, no, tak postupně už jsme vydali, já nevím, 5 věcí a...
0: Tolik, jo?
2: Jo, jo.
0: Já jsem jako věděl, že jich je víc, ale 5?
2: 5
0: wow.
2: Už, no.
0: OK. No tak pojďme si zahrát tu z aktuální desky.
2: Pojďme Blue na Dim. To.
0: Na Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Rap Mondays, se mnou ve studiu Jacob Karl, hrajeme si z jeho desky na mém beatu a teď nám hrála na jeho beatu Fapes. No a pojďme si povídat dál, máš tam zajímavý hosty, ale já jsem se chtěl zeptat ještě na takovou jako... takovou věc, že vlastně když někdo dělá producentskou desku a pozve si rapery, tak se hrozně často stává, že ty rapeři to využijou k takovému tomu klasickému jako battle rýmování, klasická prostě namyšlenost a podobně, egotrip. To na tvý desce není. Dokonce Prago Union mají vyloženě jako, myslím si, jako vlastně super text, Resta má super text a Fapes taky, nikdo tam nemluví o tom, že je nejlepší nebo takovýhle věci, taková ta klasika prostě, mluvil jsem do toho, jakože říkal jsem, pojďte mi dát nějaký téma, pojďte nedávat klasický egotrip.
1: Já jsem vlastně, ne, nechal jsem to úplně na ně, asi já nevím, asi tu hudbu nějak vycítili, jo. Tak jak jsem to asi cítil, jsem to poslal a většina mě velmi milé jako překvapila. A je vidět, že si dali jako fakt záležet, co tam za mě jako super texty vlastně od všech. Já nemůžu říct, kterou věc mám raději víc nebo méně. Za mě já jsem nadměrně spokojený s celou deskou, takže ani ne, potom jsme řešili, já jako už jsem měl nějaký názory do aranží někde prostě nějaký, co by se mohli, jako malý detaily, protože já mám rád ty detaily, za mě malý věci dělají nakonec v důsledku ty velký. Takže, ale většina přišla s tím sama a já myslím, že to byl jako, že to je úspěch. Já
0: no, totiž, určitě.
1: Je takový ty ego tripový, jak to, nevím, jak jsi to nazval, texty, já nevím, je... Asi bych to čekal možná u jiného žánru. Myslím si, že tenhle tím, že to je takový hodně hudební,
0: jo.
1: Tak to asi uchopili za ten správný konec. Jako asi by mě to bylo jedno, ale jsem rád, že to je tak, jak to je teda.
0: To věřím. Kato, mimochodem, Prago Union, tam zní, jak on vydal poslední desku Nekorektum, že
1: je
0: jo?
1: Tak.
0: A takovou přísnější a přijde mi, že u tebe je taky v tomhle tom jako duchu, v takovém jako trošku tvrdším, řekněme, na
1: já
0: něj.
1: Já jsem
0: jako
1: byl vůbec překvapený, že ten beat vlastně se mu líbil tenhle trochu, protože jsem si říkal, jestli to je úplně to, co potřebuje, nebo jestli by ho zaujímalo. A zaujímalo a jsem rád, je to takový právě temnější, tvrdší věc, až ne tolik samplovací, melodická, to prostě, ale baví mě to i tematicky, ten text je hodně hluboký, takže jo, já jsem rád, že to vzal za svý.
0: Jako je super, že člověk může poslouchat jako zajímavou muziku, která se dá poslouchat dokola a objevovat v ní nové věci a stejně taky ty texty vlastně, že můžeš poslouchat dokola a objevovat. Jako myslím, že tím, že mám za sebou více do poslechu, myslím si, že máš opravdu jako nadčasovou desku, což prostě, jak to říct, to člověk může chtít, ale ve chvíli, kdy spolupracuje s lidma, tak se to nemusí prostě nutně jako povíst a přijde mi, že tady se to povedlo.
1: Já jako nemám co k tomu říct, já jsem už ji slyšel tolikrát tu desku, málo kdy teda si něco pouštím furt dokola, ale už jsem ji slyšel několikrát v kuse vlastně a nic bych tam neměnil, asi to tak mělo být, vyšlo to, nechal jsem to trošku tak, posunul jsem i deadline, chtěl jsem to dřív. A ještě se potom dodělal track, který měl to, nějak ještě jeden se dodělal jinak trochu a vlastně všechno bylo, jak má být. Já asi náhody neexistují, jo, takže vyšlo to a jsem fakt píšen i vlastně děkuju Ondrovi za taky udělal zvuk, že...
0: Jo, to jsme nezmínili, ale ten zvuk je taky paráda, jako.
1: Jo, já musím říct, že vycítil, co z toho chci. Takže to má takový ten správný za mě zahraniční zvuk, že to není úplně hodně voka. Je to fakt, jako má to tlak. A takže děkuju Ondrovi za to, že mě podpořil. Jsem rád, že v Rooftopu zase po delší době vznikla hiphopová deska. Doufám, že jich bude vznikat víc.
0: Musím se tě zeptat, není to žádný kvíz, jo? Nechci tě tady na ničem nachytávat, ale jestli znáš track Dokument Orionek od Oriona?
1: Vím, nevybavím si teď, jak zní, ale znám.
0: Mm-hmm, to je Vičová produkce, jo. To je strašně stará věc a je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí od Oriona. A tušíš, proč se na to ptám?
1: Protože to vznikalo v rooftopu?
0: Nevím. Ne, to nevím.
1: Dělám si
0: to zrad. Nevím, ale ptám se tě proto. Na tohle. Znělo to jako kvíz, ale nemělo to být kvíz, protože mě to strašně připomíná ta restová věc, ten dokument Orionek. A on tam na to udělá i narážku v tom textu.
1: Je tam.
0: Což mimochodem...
1: Jo, už.
0: Což mi přijde úplně ale jako geniální svým způsobem, protože já už poprvé, když jsem poslouchal ten track, tak jsem si říkal, tyjo, to mi tak připomíná dokument Orionek prostě. To je takový dokument Orionek 26 a tím, že on tam na to udělá tu narážku, tak si říkám, tyjo, jo, já jsem to tam prostě regulérně jako cítil a bylo to asi trošku i schválně prostě.
1: Je, určitě to bylo schválně, teď si mě to, já už vím přesně, na kterou část i textu narážíš. Já, jak říkám, ty názvy mám s tím problém, mm-hmm. Takže, ale už jsem si to všechno spojil. Myslím si, že to určitě mělo nějaký důvod, protože co si budeme říkat, rest je chytrý a skvělý lyrik, takže určitě to má podstatu, proč to tam dal.
0: No musím říct, že mě to strašně jako rozsekalo a strašně potěšilo. Je to můj možná, jestli Holding Me Down je nejoblíbenější můj track, tak tohle bude suverénně druhý, ale úplně těsně pod ním, protože je to prostě celkově povedená věc a Restovský ti dal opět jako nádherný text, nádherný rap, jako přijde mi, že to je taková ta jako taková ta restovina, takový to, co máme vlastně na Restovi nejradši, tak to ti dal, jako kdyby.
1: Já už ten beat mě bylo jasný, že jestli někdo, tak Rest. Mm-hmm. A jsem fakt rád, že tam je, protože znám plno lidí, který by to určitě dalo skvěle na ten beat, ale asi bych to fakt jinak nechtěl. Jako velký respekt k němu a musím říct, že hodně tracků, který udělal dávno, bylo hodně mládí, nebo když jsem byl mladší, když jsme ještě zjízdili na skateboardu. Takže, ale to vtipný, protože si pamatuju, když jsem poslouchal balkónovku, že jo, a jezdil na skateu, tak jsem si říkal, to je super, a to rooftop studio, a hrozně jsem se musel, říkám, to je jako skvělý track a hrozně mě ta celá deska vlastně dělá hroznou radost doteď. A potom člověk si tak uvědomí a říká, ty jako teď jsem v rooftopu a teď dělám tracky s Restem. Je to skvělý, jako prostě, hele, ten vesmír je úžasný a je to super track, mám rado, že tam je.
0: Yes, jsem rád, že jste se dali dohromady, protože mi to přijde jako úplně logický spojení. Ve finále, já nerad říkám tyhle ty věci úplně jakoby do éteru, protože se mi potom většinou nesplní, ale kdybyste spolu dělali víc, tak musím říct, že si myslím, že by to pro vás oba bylo dobrý, jakože ta chemie mi přijde dobrá a i ze storyček nějakých na Instagramu jsem pochopil, že vy jste si sedli i přes pejsky možná a tak, ne?
1: Hele, oba dva máme velmi rádi psy, takže máme společný téma, jako... Trávili jsme dobrý časy i tady na natáčení tyhle věci a myslím si, že to je slyšet v tom tracku, takže zdravíme Adame a díky za track.
0: Yes, pojďme se opustit na Radio Spin. Jmenuje se Cesty.

0: Paráda. Posloucháš Radio Spin, Rap Mondays, nádherná věc cesty, Jacob Karl a Rest. Hrajeme si z desky na mém beatu a autor Jacob Karl je se mnou ve studiu. Domluvili jsme si, že si zahrajeme ještě Praga Union. A musím se samozřejmě zeptat jako na očekávanou otázku, jak jsi dohnal Kata, protože jestli je někdo jako těžko sehnatelný, tak je to Rest a jestli je někdo skoro nesehnatelný, tak je to Kato.
1: Já si myslím, že se máme s Katem nějak tak rádi, jako, a vlastně si nemůžu vůbec na něho stěžovat, protože ten track, co jsme dělali s Jazzym, Score, tak to udělal vlastně dost rychle a tenhle track pro mě taky nějak úplně netrval dlouho. Jako dal jsem nějaký deadline, protože jsem měl v plánu to vydat mnohem dřív, ale přišlo nějak jako docela dost komplikací, které mě během toho nějak přibrzdili. Takže možná ten deadline tomu trochu pomohl. Ale nevím, asi měl chuť to udělat a za mě to udělal skvěle. Já jako pár lidí samozřejmě jako bylo překvapených, že se mi to podařilo,
0: no,
1: po druhý nevím. Hlavně,
0: no.
1: Ale já jsem, nevím, jako děkuju mu a jsem rád, že tam je, protože za mě ten track píchá, nevím, mám ho hrozně rád a jsem rád, že jsem s tím s trackem vůbec začal, to album, přijde mi, že to má, je takový dobrý, takový punch
0: jo.
1: Na začátku, že to jako žádný chození kolem jako horký
0: přesně,
1: kaše.
0: Přesně, žádný dlouhý intra, prostě rovnou.
1: Rovnou do toho a čím líp, jako to je takový temný tlak a potom se to tak postupně jako rozvolňuje
0: jo.
1: Až do takovýho klidu a končí celý album, že hláškou Kaze I ain't stopping till they all know, tak to mi přišlo jako dobrá tečka albumu. Takže jako jo, já Adamovi děkuju a nemůžu stěžovat vůbec vlastně na nic, všechno nějak šlo překvapivě hladce, všichni byli nadšený.
0: Fakt by mě v životě nenapadlo, že s takovouhle desku dělal půl roku a ty jsi zmiňoval to dohrávání, ty nástroje a tak dál. Jak jsi vlastně tvořil? V čem jsi tvořil? Nebo máš nějaký svůj klasický setup? Nebo experimentoval jsi? Jak tohle máš?
1: Já častokrát prostě neplánovaně začnu tvořit třeba úplně jinak, než jsem to dělal u jinýho tracku. Protože častokrát mě přijde nějaká inspirace prostě právě proto, že to dělám trošku jinak.
0: Rozumím.
1: Takže kolikrát jsem dělal nějaký digging a hledal nějaký super starý jazzový desky, že jo? A někdy jsem si prostě řekl, jo, to je jako super track, ale tohle bych jako klidně dokázal podobně si třeba zahrát sám. Tak jsem si to nahrál sám a potom jsem si to rozčopoval, to svoje, a udělal jsem si jako vlastně svůj sample. Nemám žádný postup, je to prostě, nějak to přichází, nedokážu to jako ani vysvětlit nikomu,
0: chápu.
1: To přijde a tvořím.
0: Což je skvělý a jako přijde mi to úplně skvělý, jako těžko se o tom mluví, ale je to fascinující. Řekni mi spíš, jestli se to dá nějak jakoby vyčíst, co jsi měl teda všechno v ruce vlastně kvůli té desce?
1: Hele, nějaký samozřejmě perkuse, některé ty bicí, co tam jsou, jestli si dobře pamatuju, jsou zesemplovaný nějaký, co jsem měl nahraný svoje živý. Bas kytara hodně, Moog, prostě syntezátory nějaký, MPCčko standardně by nemohlo chybět, že jo?
0: To je tvůj nějaký jakoby základ, řekněme, nebo?
1: Vůbec.
0: Taky ne. Okay.
1: Já jsem častokrát to dělal, jak třeba Alchemista to dělával, že si prostě rozčopoval samply normálně do MIDI kláves, do celé klaviatury a vlastně hodně, dělá to dost lidí, že to hodně používali na klaviaturách,
0: se
1: rozčopovali
0: potom.
1: A potom prostě to na celé klaviatuře jakoby mají někde rozdělený, jo. Takže to jsem dost často to jako jsem dělal dost často. MPCčko jsem si koupil, já jsem měl nějaký samplery, kde to, ale jako by čistě MPC AK, jako vlastně, který ten dilovský, jsem si vždycky ne? hrozně přál. Jsem si koupil až nedávno a, a vzniklo, už mám rozdělaných, nebo vzniklo na tom už pár věcí. Je to dobrá hračka, ale neomezuju se tím, jako že tyjo, dělám hip-hop, tak musím dělat na MPCčku. Já myslím, že to prostě se dá dělat na čemkoliv. Takže nemám žádný standardní, tak, ale hodně jsem se snažil zapojovat i právě těch živých nástrojů, protože jsem to já nějakým způsobem.
0: Rozumím. A takže jsi to i zahrál všechno? Jakože otázka zní vlastně, jestli jsi zval i nějaký hudebníky případně?
1: Že? Ne. To bych zapomněl, omlouvám se Petrovi. Na tracku vlastně Spory z Jazzy Lab Pass, tam je Petr Bydlo, úžasný basista, který hraje s plno lidma na, se 7x3 a, ještě, a ten hraje i v mojem jazzovém projektu, spolu hrajeme.
0: Aha.
1: A tak ten mě nahrál tu basu tam. Jinak ostatní basy a všechno si dobře pamatuju. I piana. Jo, na téhle desce sám.
0: Paráda. Víš, co mě teď napadlo? A doufám, že neřeknu něco, čeho pak budeš litovat, jakoby, ale víš, jak moc by mě zajímal dokument o nahrávání téhle desky? Strašně rád bych se podíval na to, jak máš prostě sample na klaviatuře a jak tam nahráváš ty nástroje a tak dále. To tak by mě fakt bavilo.
1: Třeba udělám nějaký rozbor tracků, jak se to slepilo. Možná to je docela dobrý nápad.
0: A jo. I kdyby to byl jenom jako klasický prostě, jakože nevím, jak to nazvat teďko, ale něco jako behind the scene prostě, víš, co myslím.
1: Já bych hrozně rád měl tyhle nápady v té chvíli, nevím, kde jsi byl, když jsem to dělal, teda, ale já bych hrozně rád měl tyhle nápady, když to dělám. Já totiž...
0: No tak ty jsi v tom, že jo?
1: Já jako, jsem v tom.
0: To je takový prostě nápad zvenčí, no.
1: A bohužel, jako musím říct, že i ty socky, já se snažím, jako, ale... jsem úplně katastrofální v tom. Já prostě se soustředím na to, co mi jde.
0: Mm-hmm.
1: Nebo myslím si, že mi jde.
0: Určitě.
1: A ty socky se snažím, vím, že to je nějak důležitý asi v dnešní době, když bohužel mě to je. Trošku mrzí.
0: Chápu, prostě, ale bohužel fakt je.
1: Ale je, bohužel je a jako určitě tyhle ty nápady by byly skvělý, takže příště si nenechávej pro sebe, prosím tě. A díky, klidně mi se píš pár nápadů, ty jako zkušený influencer bych, řekněme, by mě mohl poradit nějaký triky. Jako, možná jsem mohl být slavný, díky pěkně.
0: Ale koukal jsem, že ti to sdílelo docela dost lidí, tu desku. Že jako lidi z ní mají radost prostě.
1: Jo,
0: a postivě si přezdílel, takže jako...
1: Já musím, protože já nevím, já se snažím, možná některé věci jsem nepřezdílel zpátky a možná to může působit jako spamování, ale já mám hroznou radost, vůbec kdokoliv mě i napsal, poslechli jsme si to, je to skvělý. Nebo zareagovali, já vlastně jsem vděčný úplně všem, kdo si to poslechli, i kdyby to byl jeden, dva lidi, je úžasný, že vůbec to osloví jednoho a že můžu dělat to, co mě baví a lidem se to líbí a vůbec, že si dá někdo čas si to poslechnout a ještě po případě přesdílet nebo mě o tom vůbec napsat, jako tyhle triky se mi líbí, no tohle skvělý nebo tohle. Já prostě, mně to přijde jako adekvátní, když už mě někdo, jako samozřejmě nemám miliony sledovatelů, takže možná v takém množství člověk přehlídne, když ho někdo označí, ale takže já se snažím aspoň ten vděk dát, protože proto to děláme, ne? Proto, aby se to lidem líbilo a...
0: Je to tak?
1: Takže...
0: A jestli jsi teda otevřený mým nápadům?
1: Já jsem, ale obávám hned... se teďka, co řekneš.
0: To já jsem hned, ne, tohle je opravdu jenom takový... Jako
1: modeling teď... mě nejde, jestli chce.
0: To je jenom takový, opět, já prostě, když poslouchám muziku, tak samozřejmě mám různý jako asociace a různý jako nápady a různý představy. Já mám třeba i nějaký tracky, mám třeba jeden track Robina Zuta, kde on nějakým způsobem naskládal slova. Já kdykoliv to poslouchám, tak si říkám, proč to tam nedal jinak? A fakt kdykoliv se ten track poslechnu, tak si říkám, proč to tam nedal jinak. A doufám, že budu mít příležitost někdy se ho třeba na to zeptat.
1: Zkus mu napsat.
0: Protože s ním jsem, a my jsme jako párkrát jsme se potkali, víme o sobě, akorát rozhovor jsem s ním ještě neměl tu čest, bohužel, a rád bych. Takže tohle je trošku z téhle kategorie. Nepřemýšlel jsi o Poli Garandovi? Vám by to slušelo totiž. On má samozřejmě Kenny Duffa, ale prostě jako hudebně jste si blízko.
1: S Pavlem se jako známe.
0: Dokonce?
1: Už jsme se párkrát potkali ve studiu u nás v Rooftopu. Pavel je prostě za mě jako, jak lidský mně přijde skvělej, tak to, co dělá, je velmi specifický a stále mě to baví vlastně, takže rád, třeba to někdy přijde, bavil, nějak jsme se k tomu nedostali, já totiž, mně přijde, já nevím, když někdo přijde třeba k nám do studia, nebo ne, tak já nechci někoho otravovat hned, já prostě ono, to, co má být, přijde, já nebudu psát jasně někomu, hele, pojďme něco rychle, jako někdy to tak prostě vyplyne a zkusím to, ale prostě někdy člověk vycítí, že to třeba vznikne, třeba ne, a nějak samo a nechávám to otevřeně.
0: Jinými slovy, nevylučuješ to prostě.
1: Nevylučuju to, rád bych, ale nechám se překvapit, třeba jasně to přijde.
0: My totiž tady, proč mi to i napadlo, jo? My tady na Spinu, nám to dokonce možná i vyhrává hitparádu, teď doufám, že nekecám, nebo minimálně někdy se to stalo. To je track vlastně s Kato a Polí Garant.
1: Už to na třetím místě. Já vím, viděl jsem vaši.
0: Jo, máš, já to máš sleduju. Lepší přehled než já. To se jmenuje něco s beatem, že jo?
1: Jo, je to s Katem a je to na nový desce tam vlastně.
0: No. A teď mi úplně, měl jsem to v hlavě a vypadl mi název. Krásná věc prostě, kterou neprodukoval Kato mimochodem. Je to fakt krásná věc a je to, prostě mi to přijde jakoby blízký zvukově jako tobě.
1: Že já Pavlovy věci proto, mám velmi
0: proto
1: rád.
0: Tam je ta asociace, no.
1: A uvidíme, snad jo, velmi rád samozřejmě.
0: Super. A tím se vlastně trošku dostávám i možná k poslední otázce a ta souvisí i s tím, že ty vlastně si říkal, jak jsi rozprostřenej do více projektů a asi vždycky budeš. Plánuješ pokračovat v něčem takovémhle, nebo plánuješ, co vlastně plánuješ? Co je teďko jako před tebou?
1: Co je přede mnou?
0: A nebo víš co?
1: Pojďme... Já to klidně to řeknu, já přemýšlím, kde začít jenom.
0: Tak začněme někde jinde, jo? Deska je teďku čerstvě venku. Plánuješ s tou deskou ještě něco? Nějaký křes, nějaký klipy, takovýhle ty klasiky?
1: Nějaký klipy plánujeme. Rád bych udělal velký křest, protože uvidím, co stínu tenhle rok, chci udělat i vinyl a vinyl bych chtěl udělat s jedným bonusovým trackem, který nevyšel. Takže bude i vinyl limitovaný, pravděpodobně to plánuju po novém roce čerstvě, protože chci to nejdřív nechat chvíli digitálně. A potom ten křest, ale živě nějak tím, to je jedna z věcí, co bych chtěl dělat. A jinak do konce roku dodělal jsem Fapes desku.
0: Aha, hezky.
1: Která snad vyjde, ta se míchá, nebo je v procesu, ale...
0: Tak to by mohlo být brzy, teoreticky. To,
1: tak do měsíce, si myslím. Mám tak 6 hotovej singlů, který možná ještě vydám do konce roku. A jeden nebo dva možná ještě pro jiný lidi produkční desky mám rozdělaný. Takže i všechno to hip-hopový.
0: Takže budeš chvíli v těchto vodách, to je dobře.
1: Ve všech vodách, já se nechci omezovat, mě ta hudba tak baví, občas nebaví mě taková ta otázka, proč děláš jiný žánry, jo? Nebo proč zrovna tohle?
0: Já tak to bych se neptal.
1: No, ale jsem dostal několikrát takovou otázku, proč můžeš dělat tohle? Já říkám, proč ne?
0: No.
1: Je to challenge a já tu hudbu mám natolik rád, že mě baví zkoušet cokoliv, dělat cokoliv, ať je to dětská písnička, nebo prostě do filmu, nebo rocková, popová, reggae, mě to je jako vlastně...
0: Děláš filmovou muziku taky?
1: Dělal jsem s Vojtánem nějaký věci do Vyšehradu.
0: Aha,
1: tak okay. Tam mám jeden beat taky vlastně, ve dvojce. A zdravím Vojtu jinak. A různě mám nějaký malý... Jako snažím se dělat všechno, co můžu. Když mám možnost, jdu do toho. Já neříkám čas, jako říkám někdy ne, když nemám třeba kapacitu, ale snažím se dělat všechno, protože rozumím, mě to natolik baví a posouvá mě to dál.
0: Přesně, no, je to tak. My jsme trošku narazili na to živý hraní. Ono, já jsem nad tím přemýšlel, jako ty můžeš udělat křest určitě, kam, když to uděláš hodně dopředu, což vlastně o tom jsme se bavili, tak můžeš dohnat všechny ty hosty vytížený a mít je tam, ale na nějakou tour nebo na nějaký jako pravidelnější hraní, přemýšlel jsi nad tím nějak, jestli vůbec je nějaká možnost, jestli nevzít toho kaze třeba, nebo nevím.
1: Tak my je občas jazzím a plánujeme a doufám, že vyjdou nějaký další hraní, protože si myslím, že jazzy prostě má co nabídnout.
0: Mm-hmm. Moc jste mě bavili před těma Arrested. Díky, fakt jako, díky. Takhle si to představuju v podstatě. Ne?
1: Takže a myslím si, že tracky má super a vyjdou mu ještě určitě plno dobrých.
0: Mm-hmm.
1: Takže toho s Kazem taky, tam má rodinu, ten je jakoby dost, má víc dětí, takže tam to podle mě není až tak jednoduchý. S těma doma je to těžší, no.
0: Mm-hmm.
1: Rád bych, ale neplánuju úplně nějaký živý hraní, třeba vznikne moment a udělá se nějaká dobrá akce nebo něco. Mm-hmm. Já se nechám v tomhle ohledu překvapit, mm-hmm. prostě křest určitě chci udělat, s někým rád někoho klidně pojedu s ním, je... Cokoliv, já jo, vlastně, jo. Mě to dělá natolik radost, že dělám to, co je v tom daném momentu, snažím se žít přítomností a, mm-hmm. a co bude, to bude.
0: Ok, tak to máš vlastně před sebou de facto spoustu věcí, co budou vycházet, co máš rozdělaný, co budeš dělat a tak dál, takže můžeme se těšit určitě na spoustu muziky. A já ti v tom budu držet palce každopádně.
1: Jo, děkuju.
0: Děkuju moc, že jsi dorazil.
1: Díky.
0: Zahrajeme si ještě zmiňovaný Prago Union. Trošku jsem to natahoval, my jsme se o nich bavili a pak jsme se bavili o jiných věcech. Možná
1: já ještě mám docela vtipnou historku, okay. Ale určitě nechci tě tady jako přerušovat.
0: Počkej, máme písničky. Na to čas. Já jsem chtěl říct jenom, že i když jsme vás vážení posluchači napínali, tak track score s Prago Union si zahrajeme, nemusíte se bát, určitě ho zahrajeme. A pojď mi s vtipnou historkou.
1: Hele, já jsem, se mě pokazilo auto, ne? A jel jsem se svojí skvělou partnerkou, kterou taky zdravím, doufám, že poslouchá, já nebudu fakt naštvaný. A kupovat auto do Pardubic, protože jsme rychle potřebovali nějaký sehnali, jsme jakoby dočasný za zajímavou cenu, tak jsme tam jeli. A v Pardubici, jo, v životě bych nečekal, že tam potkám vůbec, mám tam jedno známý, jo, tam to končí. A jsme šli k paní, kterou jsem v životě neviděl, jo, a tak jsme předávali si papíry, ona na mě tak kouká, furt ona tak kouká, já říkám, proč se na mě tak kouká, a potom říká, mě to vaše jméno bylo strašně povědomý. Já říkám, jo, nejste náhodou ten známý jazzman?
0: Wow.
1: Já jsem vás několikrát slyšela na Českém rozhlase.
0: Cože?
1: No a poslouchal jsem vás a já jsem velká faninka jazzy a tu vaši hudbu jsem několikrát slyšela a úplně se z toho nadšená, až bude koncert, já musím přijet. Já mi to tak odzbrojilo, wow. Já říkám, proč se mě já kdybych věděl, tak vám vezmu CDčko, jako dovozí sebou CDčko, jo. Ale takže mě to trošku jako pobavilo, že paní jako v Pardubicích úplně jako nečekaně říká, nejste na to známý jazzman, jako s touhle deskou třeba, že by někdo někde trochu poznal, bych chápal, ale ten jazz to mě trochu překvapilo. No.
0: Takže, to je moc hezký.
1: Takže...
0: Ještě navíc, když ty prostě to moc nehypuješ na těch sockách vlastně, ne, všechno, co děláš, přitom vlastně teoreticky by toho kontentu mohlo být vlastně hromada.
1: No, však o toho mám teď tebe a ty mě poradíš hned, jak skončíme, co mám dál dělat, abych se stal stejně slavný jako ty.
0: Ale já ti můžu říct za prvý teda, že nejsem slavný, ale za druhý důležitá věc, kterou já si uvědomuju naprosto, to je ta, že když je člověk v něčem ponořený, tak prostě tyhle ty nápady mu často úplně unikají a často i třeba ty nejjednodušší. Já, jako, o tom bychom se mohli bavit opravdu jako hodiny, takže jsem rád, že si otevřil

0: a jakoukoliv další rozhodně.
1: Hele, děkuji moc a určitě ti dál rád pošlu něco nového.
0: Skvělý, budu rád a třeba se tu uvidíme s dalšíma projektama.
1: A děkujeme všem posluchačům.
0: Yes. Pojďme si dát Jacob Karl a Prago Union. Počkej, tam je Jessel Epes i Prago Union.
1: Ne, já nevím, kterou chceš pustit, počkej.
0: No, chtěl jsem pustit Píchu samozřejmě,
1: no,
0: a překlik jsem se.
1: No, a jiného, nevadí, kde
0: tak
1: tam,
0: jsem si
1: chceš.
0: Tak ještě jsem si toho všimnul.
1: To je taky moje, ale divím.
0: Jo, ale my jsme se bavili o té Píše, takže dáme Píchu a jsem rád, že jsem si toho všimnul, teda, že nejsem za blbce do éteru.
1: Ale mluvil jsi o skóre, víš o tom.
0: Fakt?
1: Jo, chvilku, ale nevadí, jako v pohodě.
0: Jaj, a celou dobu jsem myslel na Píchu, ale mluvil jsem o skore, no už jsem utahanej trošku.
1: To je skoro podobný název, že jo, S nebo P.
0: Tak jo, takže trapas nakonec, dobrý. Děkuju každopádně, děkuju moc. A určitě neodlazujte, protože za prvý si pustíme Píchu od Jacoba Karla a Prago Union a za druhý za chviličku mám pro vás výborný vinylový DJ set, představím vám ho za pár minut na Radio Spin.

0: Pýcha.
1: Oni ti chtějí zavřít dveře, musí žít, ja. Oni ti chtějí zavřít dveře, musí žít, ja. Oni ti chtějí zavřít dveře, musí žít. Zvyšovat skóre.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Tak pozornější z vás si určitě všimli, že kromě Píchy od Jacoba Carla Prago Union jsme si zahráli i Score, což je Jazzy Lepes, Jacob Carl a Prago Union. Mluvili jsme o obou trecích, tak jsme dali oba. A pak jsme dali ještě Spory, což je Jacob Carl, Jazzy Lepes a DJ Fate z desky na mém beatu, který jsme se dneska bavili celou hodinu vlastně. A já jsem zmiňoval, že mám pro vás taky skvělý DJ set, takže určitě dejte velký pozor a neodlazujte. DJ Lick, myslím, že je z Tokia a není pro mě úplně jakoby známý jméno, tak mě totálně rozsekal. Objevil jsem jeho vinylový 90s hip-hop set, který teda mě rozsekal hlavně tím, že když se řekne 90s hip-hop set, tak spoustu lidí si představí nějaký tracky konkrétní a on tam má převážně rarity, převážně věci, které nejsou nějak extra známý a strašně to šlape, do toho má skills prostě, takže určitě se pokusím do toho nekecat, spíš vás pozvu k poslechu Rap Monday z příští pondělí, opět od 8, jako vždycky 8 večer, každý pondělí, a teď už se pokusím nemluvit a nechám mluvit DJ Licka, takže DJ Lick Tokio a jeho výborný 90s hip-hop vinyl set právě teď na Radio Spin v Rap Mondays. Mějte krásný večer, kdybych už do toho nemluvil.

share.

0: nejlepší rádio.
1: Rádio Spin.
2: Můj style je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou. Makama tvořím, jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápou zlá.

0: ve vašem městě.
1: U chlapa u nás v Lipnici nad Sázavou máme hrát, takže je to jasný, no. Výdejní box ve stylu hradu. To je nebylo vůbec špatný.
0: Kámo, ale to je moc hezký, hele, ještě pro balíček by si se musel projít bitvou místo toho, aby si za něj platil.
2: No, čauko. U nás v Hostinem by to mohli dělat dva obři, protože máme na radnici normálně dva obry. Koukni se, když tak někde na fotky na internetu a ty by byly super, kdyby oni jakoby je předávali normálně nějakým způsobem, nevím jakým, ale je to pekář a je to řezník, opravdu na to koukni.
0: Brácho, ale tohle mi přijde fakt jako strašně hezký. Pekář by ti podával balíček a řezník by vybíral prachy. Úplně to vidím.
3: Ahoj, jdeme, tak já bych to viděl na Libereckou zoo a ten výdejní box by byl pořád rozjebaný.
0: Mám pocit, že něco podobného tady říkal i náš Mára ohledně Černýho mostu.
4: Ale kdyby tady ten box byl někde na Černáku, tak bude prostě jenom vybrakovaný. To nic nezbude, žádný králíci, nic.
0: Já si myslím, že tohle už nepotřebuje žádný velký komentář, ale užívejte zbytek prodlouženého víkendu, odpočiňte si, no a my se slyšíme zase zítra od 6 ve Spinránu. Mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spinránu. Na Rádiu Square.